0: Raz, dva, tři, čtyři.
1: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Hele, Josko, Tomáš, v Plzni, v Budějovicích, v Praze?
1: Co,
0: v Liberci?
1: Pivo?
0: Ne, Rádio 1.
1: Aha.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

0: Rádio 1, Praha 91,9 a Plzeň 97,5.
1: Není jiná alternativa.

0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Rádio 1. Praha 91,9 a Plzeň 97,5 FM.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, da, da, da. Just because...

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2, pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad topnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.

0: ještě víc než v loni.
1: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
2: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
1: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdar, tak co včera?
5: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
4: A přes co máš televizi?
5: No normálně, přes anténu.
4: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
5: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
4: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
9: Reklama na Rádio 1.

ztrácím si na sebe, prchávám, fade out. Brzdový světla, exit, way out. Vzpomínka na tebe hře i bolí. Ve světném zrcátku horizont hoří.

Krásné dobré ráno, máme 6 hodin, 6 minut. Dozněli nám právě teď Snooper se svojí skladbou Worldwide a teď už připomínka loňského koncertu Yahweh Nailgun, vynikající koncert, který jsem se moc užil v Sub-Zero. Za chviličku domácí novinka, zimní pneu, experimentální záležitost, zůstaneme svý, to všechno na Rádiu 1.

0: Rádia 1.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
0: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku, zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
10: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Pika, pika.
13: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
14: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Reklama na Radio 1.

Goat, Miles Davis. Včera jsem viděl záznam jeho koncertu z Mnichova z roku 87, jestli se nepletu, tedy 4 roky před jeho úmrtím, nicméně my si připomínáme 100 let od jeho narození. 26. května roku 1926. Tohle byla singlová ukázka z asi nejslavnější desky Bitches Brew. Teď už něco současnějšího, i když taky se nejedná o nejnovější nahrávku od téhle partičky Snarky Puppy, které jsme měli možnost vidět nedávno taky v Praze. Se k nám vrátí v letošním roce, to hned dvakrát mimo Prahu. Budou také jednou z hvězd brněnského jazzového festivalu. Můžete se těšit v Sonu 13. září. Určitě vyražte, stojí za to vidět. Blink, blink.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženia, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
13: Pika, pika!
14: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
15: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Reklama na Radio 1.
18: A když už jsme tam měli tu krásnou rytmickou linku v songu od Father John Mistyho, tak teď navážeme novinkou od Lee Kelly. Zpěvačka se vrátila s novým albem, tímto příjemným singlem Lucky Again, a živě zazní taky na festivalu Metronom nebo Pohoda.

Hitparáda Rádia 1. Švédský rapper Young Lean hostuje ve skladbě Storm 2 od francouzského producenta Generation a jukněte také na epický videoklip k této skladbě. Čerstvý single s názvem Upgrade od záhadného francouzského projektu Cut Face je tady jako novinka druhá. Nové album kapely Death Cab for Cutie vychází na nezávislém labelu Anti a my si hrajeme skladbu Punching the Flowers, což je druhý single z této červnové desky. No!

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Košín. Ta vystoupí 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: A už za necelé tři týdny rozezní ostrov Štvanice další ročník Respect Festivalu, což je kulturní léto na Rádiu 1 tento týden právě v rytmu této vynikající akce, na které zahraje také mimo jiné Mario Lucio se svým Pan-African bandem. Kapverdská hudba, kterou si právě teď hrajeme se skladbou Sabon. Za chviličku taky novinka od Rostama, který vydal nové album. To všechno ještě do konce této hodiny na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem.
7: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Ignoise, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
14: Reklama na Radio 1.
15: Tohle už je pozvánka na čerstvě oznámený program výročního ročníku Prague Sounds, kde vystoupí například pianistka Hiromi, taky Ondřej Pivec, Lenka Dusilová, Koji Radical a nebo Anna Meredith, kterou si hrajeme právě teď. A já vítám v našem vysílání 7. hodinu už za nějakých 15 vteřin. Krásné ráno!

Po Aně Meredith jsme tu měli Kairos Kidda, neboli Jirka Burian, You Better Run, a teď už Ota, její letošní single Baby I Forgive You, který s největší pravděpodobností zazní živě taky v říjnu v Meat Factory, kam se tahleta hudebnice chystá. Já se těším a doufám, že vy taky. 4. října Meat Factory.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan-African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Jack Green, Night Service, hudebník, interpret, který vystoupil loni na festivalu Popmese v B2B setu s Tomem VR a teď už Georgia Smith, což je letošní hostka Grape Festivalu, který se odehraje 14. a 15. srpna na letisku Trenčín. Novinka What's Done is Done.

tohle je takzvané pásmo experimentálního rapu. Jediný JPEG Mafia, který zazní za chvíli, to má dokonce i v popisku svého nového alba. Všechno, co jsou novinky ze zahraničí, z domácí scény. Danny Brown,

si rozpustit tíseň. Když s tím vídu na světlo, tak zmizím já s tím jsem, oh well, fuck.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Devadesátky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendy.

0: Legendární akce na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
1: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
9: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
10: Reklama na Rádio 1.

Skladba Neuvidia od Hasana a Saula, společné album nazvané Od nekonečna do dávna. Za mě vynikající záležitost, doporučuji celou nahrávku k poslechu. Tohle už je pro Honzu Jameson Soft Spot. Připomnělo mi to tvorbu tohohle hudebníka, kterého jsem viděl před lety v Kafé v lese. Ale jak je slyšet, tak ve své tvorbě se ještě trochu posunul od R&B směrem k alternativě.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Popmese 2026. Einstürzen Centenoy Bauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském frizante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
9: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
10: Reklama na Radio 1.

Vynikající novinka Genesisovu jsou australský zpěvák, hudebník, který vystoupil předloni na Colors of Ostrava a letos se vrací s novinkou Red Star Woo and the Worldwide Scourge. Na Rock for People zahraje konkrétně ve středu 10. června večer. Určitě si to nenechte ujít, pokud se to nebude překrývat s nějakými dalšími nádherami, které se skrývají na tomto festivalu. Další Australané Pond sice nejsou v tom line-upu, ale i tak si můžeme připomenout skladbu z alba Stunk. Za chviličku taky Island Mint, kteří vystoupí za týden na Cargo Gallery. Dnes se loď otevírá, doražte na Hello Marcel, anebo příští týden na tento zmiňovaný koncert.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
5: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
4: na akci Letňany nejen dětem.
5: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
4: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
5: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
4: tombolu z dárky
5: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
4: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma.
5: Letňany nejen dětem. 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
6: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní ještě víc než v loni.
11: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
12: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
11: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Praco Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
14: Reklama na Radio 1.
15: A 8. hodinu se otevřeme ve společnosti Future Islands, kteří vydali nové album a z něj pochází skladba Find Love, která se aktuálně nachází na 3. pozici hitparády Rádia 1.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka na festival Mezi lesy.
2: Ahoj, tady Stanislav Zirma. Mám pro vás tip na sobotu 6. června festival Bez plotu a korporátní zón, kde se nečeká půl hodiny na pivo a kde se program nekoná, ale plyne. Tak to je festival Mezi lesy. Ta zdrobnělina je na místě. Jedná se o malou komunitní akci v obci Skřivaň na západním okraji Křivoklátska. Letos pořádáme už 4. ročník. Lehce tematicky zaměřujeme na hmyz. A teď program. Orientační hra pro děti, divadlo Eneky Beneky, entomolog Vladimír Hůla představí svět hmyzu tak, že si možná cestou domů přestanete vyřizovat účty s mouchami. Monika Švec-Cibulová z Národní galerie přiblíží téma hmyzu ve výtvarném umění. Jakub Španěhel připraví jemný výtvarný zásah do prostoru místního renesančního kostela. Z literatury nabízíme hvězdné čtení v podání Petra Borkovce a Marie Iljašenko a hudba. Z tábora dorazí slowcore dvojice Kale a večer uzavře Meograf Lakatoš, dobře utajený kytarový úkaz od Nového Strašecí. Vstupné držíme při zemi, jen křivoklátské stromy jsou vysoké, takže 200, studenti a důchodci 100, děti do 8 let nic. Možnost přespat ve vlastních stanech po domluvě. Na Facebooku a na Instagramu jsme jako Spolek Skřivaň. Berte to jako ideální příležitost vypadnout na den z města a zažít kulturu v krajině, která sama o sobě funguje jako terapie. Mezi lesy 6.6. Skřivaň.

Zběsilá novinka, single Mugfest od Femtanil, torontská dvojice Noel Stockwood a Juno Calendar živě v Praze taky 12. června. Teď nás čekají tři dvojice, po Femtanil to je domácí Viktor Kal, Juli Koli a novinka dva Red Bully a za chviličku taky Marta a Triky, což je dvojice, která bude v Praze 7. června. Máme se na co těšit, potom nás čekají novinky z Velké sedmi.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No, i tohle to se může stát. My už víme, že teď jsou aktuálně jiné novinky, mimo jiné Cyril Kaplan, kterého jsme měli možnost slyšet před chviličkou před Tomem Yorkem. Je tu taky Julie Getz, Katarzia, Mos Alba a nebo Margo, která se vrací s češtinou. Gratulujeme, Anet, a těšíme se na další nový materiál, tohle je 07 2020.

Teď to na chviličku zpomalíme. Připomeneme si debut od Boreala, který slaví 20 let. Tohle je skladba Forgive.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
1: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
1: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
8: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
2: Pan Floex se svou družinou. Pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minesengrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helvštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Reklama na Radio 1.
13: Tohle je poslední blok mé dnešní směny. Loučí se s vámi Ondřej Bambas. Vybral jsem tu krásnou novinku od kapely Koula, Havelock Country. Za chviličku se můžete těšit taky na Bleachers. Do konce hodiny zazní taky novinka od Olivie Rodrigo. Hintuje dalším singlem nazvaným The Cure. Takže jistě potěší i neposluchače této zpěvačky, ale vyznavače kultu, který přijede na pohodu na začátku července. Do Prahy se chystejí taky Baxter Dury a Men I Trust. To všechno na Rádiu 1. Zůstaňte s námi i nadále. Za chviličku Honza, potom Jana a další DJové. Já se budu zase těšit brzy naslyšenou. Mějte se krásně. Ať vám slunce svítí do života, mějte krásný čtvrtek 28. května.

0: uklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Davidská jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
3: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: V Somfy jsme vyvinuli Tahoma Switch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby bylo slunce vždy pod kontrolou. Nechte to na Tahoma Switch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
5: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
7: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
8: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
7: na akci Letňany nejen dětem.
8: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
7: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
8: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
7: tombolu z dárky
8: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
7: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma.
8: Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
9: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: Ahoj, ahoj.
12: Hoj, hoj, hoj.
13: Radio 1.
11: Ahoj.
14: I wish for all of you blue skies and golden sunshine internally all along the way. Everyone, have a great day.
11: Ahoj, ahoj.
12: Hoj, hoj, hoj.
13: Radio 1.
11: Ahoj.

9 hodin 7 minut, vy posloucháte Rádio 1, no a od mikrofonu už vás zdraví Jan Marek, který tady s vámi bude až do 12 hodin. První skladba po 9 hodině, projekt How This, skladbou Try, Try, Try, teď už novinka od skupiny Jilla Band, single Giraffe, právě teď na Rádio

0: kid.
1: To kafe je dneska nějaký divný.
2: Going down.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Ignoise, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
4: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
5: hudby,
4: sportu
5: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
4: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
5: Čekají vás workshopy,
4: sportovní aktivity,
5: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
4: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
5: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
4: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníkův talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
12: Zdar, tak co včera?
13: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
12: A přes co máš televizi?
13: No normálně, přes anténu.
12: Tak to bude tím. Já mám sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
13: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
12: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
14: Reklama na Rádio 1.

9 hodin 24 minut, posloucháte Rádio 1, svatek slaví všichni Vilémové. Dozněla nám starší věc Jamie XX se skladbou I Know There's Gonna Be Good Times. No ale teď už do současnosti, tady kanadská skupina Knitting a jejich single skladba I Wasn't Fully Cooked. Posloucháte Rádio 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan African Band z Cap Verde a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.
2: No a protože, jak jste právě slyšeli, tento týden kulturního léta na Rádiu 1 je věnován festivalu Respekt, tak si pustíme i jeden z projektů, který tam vystoupí, který pochází až z Dakaru. Říká si Gitary Baro a je to trio, dvě kytary a balafon. A tady je jejich skladba Lamban Blues. Posloucháte Rádiu 1.

mikrofonu Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: všechno.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LifeNation.cz. Podporuje Radio 1.
12: Reklama na Radio 1.

Je krátce po 10. hodině a tady je kulturní servis Radia 1. Z kategorie galerie v kempu stavba povolená, výstavy, které jste nestihli. V Artoto galerii v Uhelném mlýně mezi námi v tichu. V galerii Středočeského kraje, tam se můžete těšit na Melzer, Kinzel, Hilmar v letech 1968 až 78. V Národní galerii Praha ve Veltržní paláci výstava NGP 230 let. V Doxu Jiří Petr Bok a jeho deník pacienta. V galerii hlavní města Prahy, konkrétně v domě fotografie, výstava The Second Fire. V Středočeském muzeu v Rusokách u Prahy Trnkova zahrada 2. V Rokafé Jiří 231 a Climate Revolution. V muzeu Montanelli výstava s názvem Who, Why. V Kaštanu se unijazzu Marcel Bárta a jeho Meotary a kresby z cest. V Kunzále Praha William Kentridge a výstava The Battle Between Yes and No. V Šintárně unijazz světýnýma očima výstava obrazů umělců na spektru autismu. V Moravské galerii v Brně Rudolf Sikora a jeho za a proti. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Štrety, Šimon a Prajsik, aneb fotografie grafiků. V galerii Benedikta Rejta Vounech, Adriana Šimotová a její rozhraní. V galerii Lázní Liberec Jiří Černický a výstava Západ země ze slunce. Na Chvalském zámku cesta kolem světa za 80 dní. V galerii C12 Fashion Grain. V Trafogalerii Lucie Rosická a její laundromat. Program pro jemné zacházení. Ve Vile Pele Andrej Dubravský a výstava The Rest. Meat Factory, konkrétně v galerii Kostka, Borzos Lerins a Spectre in the Wedge. V galerii Panská 1 v Českých Budějovicích Krištof Kintera a jeho velkoformátové limitované printy. V Novoměstské radnici výstava Elegance. V Terezínském křídle Pražského hradu výstava Czech Nature Photo. V galerii Etc. Art Peter Kalmus a prvý živý svatý. V Pragovce galerii výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. V galerii moderního umění v Roudnici nad Labem Miroslav Machotka a nekonkrétní obrazy konkrétního světa. V Artium Bořislavka výstava umělkyně Kateřiny Šťastné Intervaly přítomnosti. V Osmice Hupolec Present Perfect Otisky času v současné keramice. Ve studiu Prám Křehko, co přetrvá. No a v The Chemistry Gallery v 6 hodin vernisáž výstavy Beth Orton Tvoje krev, moje růže. No a na Rádiu 1 se můžete o 12 těšit na vysílání Jany Kománkové a o 3 až do 6 tradičně na standu Zimu. Bude tady tak hned několik soutěží, tak pečlivě poslouchejte, protože vám neřeknu kdy, ale řeknu vám, že ve 2 hodiny se můžete těšit na rozhovor s Cyrilem Kaplanem k jeho nové desce. V 6 hodin budeme vysílat pořád řetězy Opaty, v 7 hodin zazní CD non-stop, konkrétně album od Miss Grid Follow the Cyborg. Od 8 hodin Jerry Žák, Hitparáda Rádia 1, 5 novinek a nový aktuální žebříček dle vašeho posluchačského hlasování. Tenhle žebříček ještě můžete ovlivnit vašim hlasováním právě teď na webu radio1.cz. Hlasování je otevřené až do 12 hodin. No a po Hitparádě na závěr dne pořad Sleep Clubbing s Petrem Soukupem a Janou Kumánkovou od 10 až do půlnoci. To byl kulturní servis na Rádiu 1. No a teď už Charlie XCX s novinkou singlem

Na Rádiu 1 nám právě dozněla skupina Ultralights se skladbou novinkou Bad Feeling. No a novinkou je i další single, který má na svědomí švédský zpěvák Christian Madsen, kterého určitě znáte pod pseudonymem The Tallest Man on Earth. Tady je skladba Colors právě teď na Rádiu 1.

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý.
2: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
3: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál.

0: BuyID.com. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Ovčí, kraví, kozí, farmáři k nám vozí, ve Vraňanech sýry voní, ještě víc než v loni.
2: Farmářské produkty z malých farem teď najdete na jednom místě, ve Vraňanech.
3: Přijeďte si nakoupit křehoučké stejky, grilovací omáčky, domácí sýry anebo zeleninu na grill i do salátu.
2: A vyzkoušejte čerstvý ovčí nebo kozí kefír z probiotiky anebo farmářský tvaroh a k tomu naše jahody.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
5: Reklama na Radio 1.

0: Je to tak, je tady soutěž Rádia 1. A my budeme soutěžit o dvě vstupenky na koncert Dua Hermanos Gutierrez. Jejíž skladba Elegantly Wasted ve spolupráci s Leonem Bridgesem nám právě hraje. Hermanos Gutierrez, kytarové duo bratrů Alejandra a Estevana Gutierrezových se švýcarsko-ekvádorskými kořeny propojuje latinsko-americké hudební vlivy s moderním atmosférickým zvukem. Jejich virtuózní hra na dvě kytary vytváří podmanivé hudební krajiny plné emocí, hloubky a filmové atmosféry. V České republice vystoupí poprvé, a to ve čtvrtek 20. srpna ve Velkém sále Paláce Lucerna v Praze. Já jenom připomenu, že telefon číslo do našeho studia je 210-323-919, no a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Ještě připomenu, že budeme soutěžit o dvě vstupenky na koncert Dua Hermanos Gutierrez ve čtvrtek 20. srpna ve Velkém sále Lucerny. No a ta otázka, je to jednoduché, já se ptám, kdy naposledy vystupovali Hermanos Gutierrez u nás v České republice. A dám vám rovnou nápovědy, buď to bylo před 2 lety, nebo to bylo před 5 lety, a nebo se to ještě nikdy nestalo, to znamená, že to bude poprvé. Volat na číslo 210-323-919 můžete právě teď. Tak a já tady mám rovnou prvního volajícího. Ahoj, tady je Honza.
1: Ahoj, to je Honza taky.
0: Ahoj Honzo.
1: Já si jenom typnu, že nikdy tady nebyl.
0: Ty jsi stipnul dobře, je to pravda? Skutečně tady ještě nikdy nevystoupili a ve čtvrtek 20. srpna v Paláci Lucerna to bude poprvé, co tady bratři Gutierrezoví vystoupí. Takže já ti gratuluji, jsi právě vyhrál 2 lístky do Lucerny.
1: Díky moc.
0: A já ti jenom, Honzo, poprosím, vydrž mi chvilku na drátě, ano. My si mimo vysílání řekneme více k té výhře.
1: Ano, díky.

CD Nonstop. Za elektronicko-indie popovým projektem Miskryt najdeme už od konce minulé dekády americkou zpěvačku a hudebnici Margaret Zaughn. Její albový debut Follow the Cyborg vyšel v roce 2023 pro label Mute a vy se ho nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Rádio 1 dozněla nám Amy Rose Mills se skladbou A Little Treat. My bychom ale neměli zapomínat na lokální tvorbu. A tak si pustíme jednu z novinek Velké sedmi, kterou má na svědomí Katarzia, tedy její nová skladba Pozvima, neprýdem. Posloucháte Rádio 1.

0: je tvoj svet, fuck it. Stačí subas, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa užrať. Im stačí fed, rich boy, poza. Si HM-ko hudby, veď na to tak netlač. Druhý deťom, vibe Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela, predložené vlasy z ruských panien pod obočím byky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina potok ze

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý. Rádio 1.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: 90. a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
3: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby žaluzie i osvětlení zajistili potřebné soukromí. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
4: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.

0: slouty. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Inoji, hlavní partner Beatrice, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Auto Jarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
9: Reklama na Radio 1.

Helena, nám právě dozněla slovenská hudebnice Mňaulau se s jejím posledním skvělým singlem Spánok. No a teď už domácí Pivoňka a její skladba Biskupcová z její poslední desky, Co se stalo na obloze, nikomu neřekneme. Posloucháte Radio 1.

To byl MJ Lenderman se skladbou Joker's Lips. Teď už novinka od skupiny West Side Cowboy, skladba Kickstones, The Boys. Posloucháte Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
2: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažby, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
9: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
14: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
15: Reklama na Radio 1.

0: to stát. You're still with us. I'm still with me. I'm still with you. My love and loyalty. I'll keep my own counsel. You can listen to you.
1: Posloucháte Rádio 1, manchesterská skupina The Dirty Columns oznamuje po 16 letech návrat s novou deskou. My jsme si právě doposlechli Single Liars. Další novinka tu má na svědomí hudebnice, která si říká Lork, a tenhle single se jmenuje Maratonia. Posloucháte Rádio 1.

Posloucháte Rádio 1 a na řadě je druhá část našeho kulturního servisu. Z kategorie koncerty a tančí jedny v Kaštanu scéně Unijazzu v 6 hodin vystoupí skupina s nejen dětem. V Nalodi tajemství v 19.30 Plasma Vox a Sekundy. Na sedmičce v 7 hodin skupina Guitar Wolf. V klubovně Povaleč od 8 Uniband. Ve Fuchsu 2 Phobia Kit RNZ a Gapex. V Novoměstské radnici už v 6 hodin slavnostní koncert Zuš Lounských. V Groove Baru v 10. MEB. V Rock Café od 8. To je on, Love and Other Clichés a Christy Hernandez. V Paláci Akropolis 19.30 skupina Bratři Orfové. Bike Jesus, Člověk v tísni Praha 30 let, zahráje Duben v Pešti, DBLV a DJ Turban. Čítárně Unijazz od 7. Band of Hejsek Akustik a Domalis a Oralis a Dbalis. Jazz Doku od 9. Downbeat Club. V Cargo Galerii v 8 hodin Hello Marcel a DJ Le Petit Nicola. No a v Zaspabu Plzni v 20.00 vystoupí Prago Union s živou kapelou. Kategorie filmy v kně pilotů promítají v 8 hodin snímek Ďábel nosí Pradu 2 a 20.45 film drama. Edison Film Hub se už v 4:30 můžete těšit na promítání Ďábel nosí Pradu 2 a v 7 hodin na snímek Matka. No a v kně 35 tam od 8 pustí film Michael. No a z kategorie divadla, divadlo v Řeznické v 19.30, jednou se tomu zasmějeme a neb nápady radostného pesimisty. V klubovně Kašpar v 19.30 hra Plíce, divadle Minor v 6 hodin odpoledne, Černý partizán. Na Jatkách 78 v 19.30 Census, divadle D21 v 19.30 Jedásek za 3600 sekund. Ve Švandově divadle v 7 hodin hra 1984, v divadle Celetné v 19.30 Studio 8 žen, ve studiu Majzlovka v 19.30 Smoke and Mirrors, v Alfredovi ve dvoře od 8 Richie Business as Usual, v divadle Pod Palmovkou v 19.00 Nora Domeček pro panenky, v divadle v Dlouhé v 19.00 Niha, v divadle Bravo v 19.00 Národní sbírka zlozvyků, no a ve studiu Hrdinů v 20.00 hra Aparát. Potom tady máme ještě kategorii ostatní. Jiří Švestka galerie v 6 hodin Beton a válec, postochový večer s Martinem Matouškem. V Rock Café od 8 Underground Comedy Nesem vám noviny. Na Pražském hradě v nejvyšším prokrapství v 5 hodin umění na hradě, paměť jako zdroj inspirace. V Městské knihovně v Praze v 5 hodin společnost bratří Čapků uvádí literární pásmo Karel Čapek. No a Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, tam se v 5 hodin můžete těšit na přednášku Nové poznatky k antickým předmětům ze sbírek Vojtěcha Lany mladšího. No a na Rádiu 1 od 12 hodin Jana Kománková a od 3 až do 6 vysílání Standy Zemi. Budou tady také ještě nějaké soutěže a ve 2 hodiny rozhovor s Cyrilem Kaplanem. V 6 hodin zazní pořad Řetězy a lopaty, v 7 hodin to bude CD Nonstop Smith Grid a album Follow the Cyborg. V 8 hodin hitparáda Rádia 1, no a na závěr dne od 10 až do půlnoci Sleep Clubbing s Janou Kománkou a Petrem Soukupem. To byl kulturní servis na Rádiu 1.

Posloucháte Rádio 1, kde nám právě dohrála skladba Harrison Ford, skladba z roku 2013, alba Fly By Wire od skupiny ze Springfieldu ze státu Missouri, která si říkala Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. Na mě už je, abych se rozloučil. Od 9 až do 12 vám hudbu vybíral Jan Marek. Tracklist najdete na webu radio1.cz. No a o 12 si můžete těšit na vysílání Jany Kománkové. Já se na vás budu těšit zase za týden ve čtvrtek od 9 až do 12. No a rozloučím se pochmurnou skladbou skupiny, respektive projektu Purple Mountains a skladbou Nights That Won't Happen. Posloucháte Rádio 1.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
6: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Dejvická jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem.
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Radio 1.
16: Reklama na Radio 1.
17: Dobré poledne, máme čtvrtek, z Rádia 1 vás zdraví Jana Kománková, tohle jsou Death in Vegas.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Práglových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
9: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival Žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka Mlýnská Strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
14: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
13: Farma Vraňany, vaše zdravé jídlo.
15: Reklama na Radio 1.

Tolik do Streets a záplava hostů, starší věci, Fit But You Know It. A našla jsem tady jeden zapadlý e-mail z rána, který tady tak smutně koukal, že má dneska Tereza 40. A jestli by si nedal něco zahrát, tak třeba ještě ona nebo její lidi poslouchají. LCD Sound System.

Ráno jedno, teď trochu změníme tempo a vracej se Duroty kolem, respektive vrací se víceméně jednočlenný projekt Vinnieho Reallyho. Nikdo to už možná ani moc nečekal. Tohle je první single z chystaného alba Liars.

I am sorry. You say I love you.

0: me. I stopped with you.
1: Soutěž Rádia 1.

to tak, máme tady soutěž zase jednou a bude se tentokrát týkat divadla, konkrétně divadla Bravo, takže vám přečtu, co a jak. Divadlo Bravo v Braníku se zaměřuje na nový cirkus, tanec, pantomimu a pohybové divadlo. Na své scéně uvádí také dětská představení a koncerty. Domovskou scénu zde má Losers Cirk Company, který patří k nejvýraznějším českým novocirkusovým souborům. Tento soubor vznikl z akrobatického dua Demon, vítěze prvního ročníku soutěže Československo má talent. Představení The Losers můžete v divadle Bravo vidět 3. a 4. června od 19 hodin. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. A výhrou jsou dva lístky na červnové představení Losers Cirque Company v divadle Bravo. A otázka pro dnešní den. Která inscenace byla prvním projektem souboru Losers Cirque Company, podle kterého následně získal i svoje jméno? Volejte teď.

0: Radio 1.
1: Jo, ahoj, to je Honza.
0: Ahoj.
1: Já si myslím, že to je Losers.
0: Jo, přesně tak, je to tak, Losers, The Losers. Vydrž na drátě, vezmu si tvoje nacionále, víra je tvoje. Tak. Vydat to šlo rychle.

0: vyklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Popme se 2026. Einstürzen der Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
8: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Reklama na Radio 1.

CD Nonstop. Za elektronickou indie popovým projektem Miskryt najdeme už od konce minulé dekády americkou zpěvačku a hudebnici Margaret Zone. Její albový debut Follow the Cyborg vyšel v roce 2023 pro label Mute a vy se ho nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

nějak utíká všechno a už je čas na kulturní servis, takže začneme od galerii. V Kempu je výstava jménem Stavba povolena, alias výstavy, které jste nestihli. Artota galerie v Uhelném mlýně, mezi námi v Tichu, galerie Středočeského kraje Melcel Kinsel Hilmar, Veletržní palác NGP 230 let, to je výstava Národní galerie Praha. V Doxu Jiří Petrbok, deník pacienta, v galerii hlavního města Prahy Dům fotografie The Second Fire. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2, pro kafe Jiří 231 Climate Revolution. V muzeu Montanelli výstava jménem Who, Why v Kaštanu, Marcel Bárta, Melotary a kresby z cest. V Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Přítárna Unijazz nabízí výstavu Světlýma očima. Je to výstava obrazů umělců na spektru autismu. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Galerie Josefa Sudka, Mucha Stret i Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Adriana Šimotová, Rozhraní. Galerie Lázní Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Galerie C12, Fashion Grain. Trafogalerie, Lucie Rosická, Londromat, program Pojemné zacházení. Vila Pele, Andrej Dubravský, The Rest. Meat Factory, v galerii Kostka, Borse Schlerinz, Spectre on the Wedge. Galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy, Novoměstská radnice Elegance, Tereziánské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo, galerie Etc. Art, Petr Kalmus, první živý svatý. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Evy Davidové, Killing the Flowers Want Till I Spring, galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Miroslav Machocka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Artium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti, Osmička Humpolec, Present Perfect, otisky času v současné keramice. Studio Prám, křehkost, co přetrvá a v Chemistry galerie od 18. vernisáž výstavy Bad Orten, Tvoje krev, moje růže. Na rádiu 1 v 18 řetězí a lopaty, v 19 celé non-stop Miss Grid, Follow the Cyborg, v 8 bude hit paráda a v 10 další díl pořadu Sleep Clubbing.

Electronic Happy Money se teď něco novýho. Get Down Services vydají v srpnu nový album. Vy už jste mohli slyšet na Rádiu 1 jednak běžné vysílání, jednak ve Sleep Clubingu v Club Radiator. A tady je ještě jedna, která je zatím z toho k slyšení. I can't die like that.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes.

0: Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
5: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
6: Reklama na Radio 1.

Oh, God.

Nový album Gorillaz, prostě pestrý, ve skladbě Delirium je i použitý hlas Marka E. Smitha, již nežijícího zpěváka The Fall. Posloucháte Rádio 1, čekají nás New Order.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and Pan African Band z Cap Verde a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Džábl, který před pár lety měl skvělý koncert na pražském Respect Festivalu a ten se blíží zase a tentokrát na něm bude hrát Mera Polat mimo jiných a právě tu si teď pustíme.

0: Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Devadesátky a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce Na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do Zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum. CZ.
14: Reklama na Radio 1.

Blíží se druhá hodina, což je čas na rozhovor. Dneska tady už je a povídat po druhé hodině bude Cyril Kaplan a my si proto ještě před tím rozhovorem pustíme jednu z jeho skladeb Airborne.

0: No já myslím, že můžeme přejít k povídání v podstatě, proč tady dvě hodiny na sebe koukat. Cyril Kapané ve studiu, ahoj, vítej.
1: Ahoj, zdravím posluchače.
0: A když tak na začátek se představ vlastními slovy, protože ty jsi členem různých uskupení a teď i hodně solově funguješ, tak co všechno jako děláš?
1: Dobře, tak já se zkusím nějak stručněji představit. Já se jmenuji Cyril Kaplan. A dnes jsem tady hlavně proto, že jsem vydal takovou solovou desku, na který hraju na svůj původní nástroj, na bubny, a vlastně tam hraju jenom na ty bubny, ale jinak jsem bubeníkem několika kapel, možná mě znáte z kapely jako Vložte kočku nebo Mutanti hledají východisko.
0: No, jsem právě říkala, že dneska se zrovna dopoledne někdo dožadoval Mutantu, tak si je pak ještě pustíme, já myslím, že to stihnem. Mělo to být pro nějakou holku k 40, nám tak aspoň.
1: Tak to by bylo skvělý.
0: Bonusový Mutanti přímo s přáním z nitra té kapely. A teďka, dneska seš tady hodně kvůli tý solový desce, nebo takhle, zkus ještě víc jako říct o tom, co děláš za muziku.
1: Dobře, a tě, tak já před rokem jsem vydal první nějakou svoji solovou věc, kde teda to nebylo jen o bicích, ale vlastně teď jsme slyšeli tu, jo, pokud jste poslouchali, tak jste slyšeli jednu písničku z té předchozí věci. No a mimo to ještě takhle mám další projekt třeba s arabským loutnistou a perkusistou Husámem Abedem, který teda je usazený v Čechách dlouhodobě. A mimo hudby ještě vlastně učím na filozofické fakultě.
0: Aha, a co tam učíš?
1: Psychologii.
0: Aha, to je slušný. A jak se jmenuje tvoje předměty, co to konkrétně?
1: Seminář obecné a kognitivní psychologie 1 a 2 a experimentální psychologie.
0: To může být docela legrace. A co tam třeba probíráte?
1: Většinou nějaký experimenty. Ne, takhle, jakoby ten princip je takový, že k nějakému tématu, třeba já nevím, k pozornosti, si všichni studenti udělají experiment, kterým se ta pozornost dá nějakým způsobem nějaká její vlastnost měřit. A pak si o tom povídáme a ukazujeme si, jak ten experiment vlastně reaguje třeba na ty teorie, na ty představy o té pozornosti nebo o jakkoliv jiný doméně kognice, jako máme.
0: A co to třeba obnáší konkrétně jako experiment?
1: Většinou se kliká na počítači. Klikni, když uvidíš modrou, tady pravým tlačítkem, když červenou, tak levým. Pak se to nějak promění a pak právě, co děláme s těma studentama, je zkoušet jako brát tyhle konkrétní tvrdý informace, co jdou z těch experimentů, nebo tvrdý relativně. A koukat se, co nad tím ty lidi jako vyteoretizovali, co se oni potom učili v těch učebnicích.
0: Jo, moc je to vlastně na co přichází?
1: No tak my zároveň tím, že to je seminář na filozofické fakultě, tak za mě to hlavní kritérium je jako trénovat kritické myšlení. No, takže přicházet na to, že všichni nám prostě lhali.
0: Jasně, to zní téměř konspiračně, ale samozřejmě.
1: No, nerad,
0: tak, ale myslím, že všichni se lžem taky sami sobě docela obstojně, ale ne, mě jenom jako zajímá, co vlastně obnáší pojem experimentální psychologie, který zní jako strašně divoce.
1: Jo, ne, tak většinou nějaký počítačový prostě záležitosti, kde má člověk na něco klikat, měří se reakční časy a to se nějak jako vyhodnocuje.
0: Jasně, no mě právě zaujalo, když jsi přišel, tak jsi všiml toho, že tady na vrátnici na naší vrátnici v baráku, kde jsou různá další média, je 9 televizních obrazovek a na každý běží jiný obraz. A že tě to jako možná vzhledem i k tvému povolání trošičku zaujalo, protože je fakt, že to je jako zvláštní, no, když tam člověk na té vrátnici vidí, jak se tam proměňují ty věci a ještě jako bez zvuku je to jako zvláštně matoucí. Nicméně zpátky teda k muzice, byť toho je hrozně zajímavý téma, o kterém by se dal udělat samostatný interview. Solová deska hraná jenom na bicí. Jak se to vlastně stalo, že jsi se rozhodl to udělat až takhle?
1: Jasně, no ono stejně jako ta předchozí moje solová deska, takže zatím obě ty solové věci, co jsem vydal, vlastně původně vznikaly na nějakou jako zakázka, jež trochu blbý slovo, jako soundtracky. Vlastně oboje to původně byla jako práce na soundtracku, takže teď ta bicí deska vznikla, protože režisér portugalský minisérie Principado, Belmiro Ribeiro, mě oslovil, jestli bych nenahrál něco jako Birdman Antonio Sanchez. Jo, jak ty režiséři mívají nějaké představy, mají tam písničky naházený, tak v podstatě v tuhle chvíli on chtěl živé bicí.
0: A ty jsi udělal jako celý album, to mělo být takhle dlouhý jako celý album?
1: No, tak já jsem mu posílal nějaký věci průběžně, vlastně já jsem jako nedělal tu hudbu, on tu hudbu dělal on, jenom jsem mu jakoby dával nějaký materiál, který využíval a paralelně prostě přitom si to člověk jako ne pro jeho účely, ale pro svoje účely, jak, já jsem v podstatě jednou šel do studia, tam jsem něco nahrál na jeden zátah a pak jsem se tím trochu probíral a během toho, jak jsem se tím probíral, tak jsem si to nějak pouštěl a přišlo mi, že vlastně ve finále to jako má funkci té desky, že to má nějaký jako příběh, že to směřuje někam, z nějakého bodu někam a že mě to vlastně baví poslouchat, tak jsem si říkal, že to vlastně můžu zkusit. Jo. Zkusit pustit do světa i takhle v téhle formě, jako mimo ten film. No.
0: A není to jako zvláštní, jako samojediný nahrávat furt samý bicí, jako co to třeba dělat s hlavou, když takhle jako nahráváš takovýhle album a tolik hudby, jako
1: no,
0: takový.
1: Tohle bylo zajímavý, protože většinou, když nahrávám bicí, tak to nahrávám jako do něčeho. Že třeba mě někdo sloví, tak tady nahraj bicí, nebo nahrávám do nějaký z těch kapel, kde hraju naživo bubny, tak už mám jakoby nějakou předpřipravenou strukturu té písničky, anebo už tam jsou vyloženě jako nějaký melodický linky a tak. Tohle bylo tak, že jsem vlastně přišel, zmáčknul jsem mezerníka, začal jsem nahrávat, byl přede mnou jenom jako nic, ve sluchátkách ticho, takže vlastně všechny ty věci. Bylo to jako strašně zajímavá zkušenost, kterou jsem jako neplánoval.
0: Hrál jsi úplně do ticha, nebo jsi měl nějaký jako metronom? Nebo
1: začal jsem úplně do ticha a pak na druhý jetí jsem si připravil třeba 3 tempa, který jsem jako v průběhu přepli, protože jsem nějak tam obtušil, že by se to tam mohlo hodit. Ale ta první jetí, z kterého je tam docela dost v té desce, bylo úplně do ticha, no. Takže tak, takový volné hraní, takhle tomu říkal Radomil Uhlíř, s kterým jsem kdysi hrával v jeho kapele Kvartet doktora Konopného.
0: Mm-hmm. A jak seš tím spokojený, když se to jako pouštíš s odstupem? Jako jak
1: no já se bojím, že ještě nemám ten odstup. Jako byl jsem s tím spokojen ve chvíli, kdy jako se to nějakým způsobem rýsovalo, ale teď asi to nějakým způsobem zhodnotit s odstupem zabere ještě pár let. Za mě spíš je to takový, jako že poprvé mám pocit, že jsem udělal něco experimentálního. No často nějakým způsobem narážím na to, že hudba kapel jako třeba Vložte kočku nebo Mutanti hledají východisko, nebo celkově, kde nějak se jako promítnu, bývá označováno jako experimentální nebo alternativní, ale já se s tou kolonkou nějak nikdy neuměl jako stotožnit v tomhle případě. Mě vždycky
0: přijde, ještě pořád to bylo málo na tebe experimentální.
1: No málo, já nevím, mně přišlo, že vždycky jsme dělali hudbu, která je prostě hudba, jako se vším, co tam jako je, sejde se víc lidí, tam jako taková jako rock, já nevím, big beat česky řečeno.
0: Zní strašně.
1: Je to, já nevím, no, tak nebo jak to pojmenovat, já v těch stylech moc neumím chodit.
0: Prostě kapela nějaká.
1: Prostě kapela. Kde jsou i ty melodický nástroje a pracuje se tam nějak teda s melodií, s harmonií a s tempem a se slovem.
0: A s lidma nějakýma.
1: A s lidma jako i v té zkušebně, jako myslíš.
0: No prostě jako nahráváš to jako součást nějakého týmu.
1: Jo. No, tak to taky ale bejt nemusí. Jako jo, ale taky dost často tohle probíhá sériově už.
0: Jako že ti pošlou prostě něco a nahraj tam věci?
1: No. Jako přijde mi, že to už je celkem běžné. Jo.
0: Jako ne, jak je to u tebe, jak samozřejmě lidi si posílají tracky jako a nevytáhnou paty, ale jako nevím, jak to chodí u takových mutantů, že jo?
1: Tam se většinou sejdeme s Jirkou ve studiu, jakože jsme tam teda dva. Já nahrávám ty bicí, ale v podstatě dneska se dá, všude možně už mi přijde, že čím dál tím více využívá to jako distanční, že si člověk něco pošle a vlastně už zkouší sám, nahrává sám. Jasně. No takže s těma bicíma to je tak, že experimentální mi to přijde, protože to vlastně odstřihlo nějaký jako složky, který běžně do té hudby člověk jako dá a vlastně má nějaký jako instinkt tam dávat, tak vždycky, když tam jako má být hudba, tak bych tam nad ty bicí měl dát aspoň jeden nějaký didgeridoo, nebo já nevím, něco, co tam jako aspoň částečně jako vyplní ten prostor, tak mě jako potom bavilo, jak jsem dělal tuhle desku, že vlastně se mi z toho začaly jako vystupovat takový různý vrstvy i jenom z té samotné soupravy, která vlastně ve finále stejně vznikla jako kombinace jako více nástrojů. Takže tak.
0: Jasně. A má to živou podobu? A jakou?
1: Jo, má to živou podobu. Zahraju ji zítra v kampus Hybernská, kde tu desku pokřtím. a prostě první část toho koncertu věnutý desce, takže budu 10-15 minut hrát variaci vlastně na tu desku, na ty motivy z té desky. S tím, že to jsou jenom bicí, které ještě jako naživo efektují, obdobně jako kytaristi si efektují prostě kytary už desetiletí. Tak já mám nějakých pár filtrů, který tomu přidávají takový jako elektronický nádech za mě. Mm-hmm. Takže to je živá podoba.
0: Jo, a bude těch koncertů víc, nebo to je jako jednorázová akce tohle?
1: Teď mám tenhle ten jeden jako křest, křtů víc nemám a pak budu v létě na nějakých festivalech, třeba zmíním Mikulov, festival polární hudby v srpnu.
0: A tam budeš jako mít nějak koncert jako jenom na ty bicí když se normálně o koncertu, takhle. Nebo jak to bude?
1: Jo, ne, takže já začnu na ty bicí a pak zahraju věci, který u kterých třeba začnu i zpívat a i tam mívám nějaký jako backtrack, nějaký podklady. Hmm. Takže jako postupně se tam nabalují nějaký další prvky.
0: Jo, ale bude to prostě solový koncert, akorát nebude čistě jako hodina a půl jenom bicích nástrojů.
1: Ne, čistě hodinu a půl tam jsem ještě nedospěl. Bude jako 10 minut, pak už tam začne hrát něco jako dalšího.
0: Dobře, no, to je škoda, já myslím, že by to mohlo být jako zajímavý tam.
1: Challenge accepted, ale jo. Ještě ne teď tyhle domluvený koncerty.
0: Chápu, samozřejmě. Takže zítra Kampus Jibenská, my si můžeme teď pustit jednu z těch skladeb z té disky. Jmenuje se The Time Is Now and Then, můžeš mi ještě něco říct?
1: No jasně, tohle jako z druhé části té disky, která vlastně konceptuálně o tom, protože ten film je vlastně o nějaký partě lidí, kteří si založí vlastní stát někde na Madejře. A tahle část té desky vlastně se vyrovnává s tím, že člověk už ví, že je mu dobře samotnému, už ví, že vlastně společnost a systém, ve kterém žil, není vytvořen pro něj, ale zároveň jakoby hledá, jak se k těmhle dvěma faktům života jakoby postavit.
0: Dobře, takže The Time Is Now and Then. Pak se ještě vrátím.

0: Vracíme se k povídání a tohle byl Cyril Kaplan, co by autor písně The Time is Now and Then ze svý nový desky, kterou zítra křtí v kampusu Hybernská. A tam bude ještě hrát někdo?
1: Jasně, jo, ještě tam zahrajou Lichnovský, ty jakoby otevřou večer s celou kapelou a to znamená, že já s ním budu taky na bicí. Trochu to tak nějak vyšlo, že hraju v obou těch kapelách. A v tom mým solo setu, o kterém už jsme se chvíli bavili, já vlastně ještě to bude tentokrát tak, že nebudu úplně sám celou dobu. Já jsem nakonec pozval nějaký kolegy z jiných projektů, kde hraju. Já už jsem na začátku zmiňoval Husáma a Beda, loutnistu a perkusistu, s kterým máme kapelu Šádreš. Tak ten přijde a dáme takový jako asi 20-minutový blok vprostřed mýho koncertu věcí od Šádreš. A pak snad to dopadne i tak, že dorazí z kapely Vložte kočku, houslista Jiří Konvalenka, zahráli bychom dvě věci právě od Vložte kočku, který stále existují, pokud někdo znáte Vložte kočku a přemýšleli jste nad nimi v poslední době. Nerozpadli jsme se, jenom prostě z nějakých více důvodů v tuto chvíli nekoncertujeme, takže asi taková nejbližší šance vidět Vložte kočku naživo, nebo aspoň jejich část společně bude zítra.
0: A co se týče tvojí solový tvorby, tak lidi se teda s ním můžou setkat jednak zítra na křtu a jednak je teda ta deska. Ta deska je v jakých podobách a kde ji lidi můžou najít?
1: Jasně, tak ta deska vyšla na všech těch možných streamovacích platformách plus na Bandcampu, takže asi kdekoliv stačí zadat Cyril Kaplan This is my space je jméno té desky a prostě tam, kde posloucháte hudbu, tam to bude, případně si můžete stáhnout na tom Bandcampu. Já dokonce jsem vyrobil nějakou malou edici fyzických nosičů, který zítra představím.
0: A to budou vinyl, kazety, CDčka nebo co?
1: Tentokrát to budou ty menší placky, CD.
0: Jasně, takže fyzicky také možno si to pořídit, což je, myslím, pro řadu z nás dobrá zpráva, protože jo. Spousta lidí už jako ohrnuje nosy a nebo ještě, že si něco oblíbí na tom streamovacím v té podobě a najednou to tam není, že jo, protože z nějakého důvodu to nedává pryč, takže to
1: jo, jasně.
0: Můžou mít
1: jo.
0: Doma a na CDčku, když budou chtít.
1: Ano.
0: Dobře, a my tady máme ty Mutanty, který si pustíme, ale než to ještě uděláme, tak bych se ještě vůbec zeptala, jako, jaký jsou pak ty tvoje další plány, kromě těch, když jsi zmiňoval nějaký koncerty s dalšíma lidma a tím, že jsi činný v tolika různých jako kapelách, tak teď je možná možnost ještě říct, teda kromě nerozpadlý se Vložte kočku, jo. Co se ještě může dít?
1: No tak přes léto je to o festivalech, hodně jich máme právě s Šádreš teď v červnu, většinu nakumulovanou. Třeba v Praze můžu pozvat Habrovka 6.6., co mě napadne takhle namátkou a samozřejmě dost festivalů z Mutanti hledají východisko, kde teda já s nima nehraju na každém koncertě, jezdím jenom, když si pořadatel vybere, že chce to i s bicíma, ale já nevím, třeba Mighty Sounds nás čekají, nebo také na tom Mikulov, nevím, jak to vysvětlovat, festival nepopulární hudby, na konci srpna. No a potom bych rád zase asi pomalu vydal nějaký další věci s tím solo a vlastně chystáme nějaký album nebo EP, já nevím, jak dneska mi přijde, že ty hranice už se stírají, že když to je krátký, tak už to může být album, tak si možná...
0: Mini album.
1: Mini album. No, takže asi zase něco dalšího, nevím, asi nezůstanu úplně u té bicí tvorby, právě mám tak nějak rozpracovaný další věci, který zase jako pracují i s hlasem a nástrojem.
0: Tak jo, takže album This is my space, ty jsi zažil určitě ještě my space, veď? Jako už...
1: Jo.
0: A je to kvůli tomu, nebo to nesouvisí?
1: Já myslím, že jsem se snažil, aby všechny ty názvy byly nějakým způsobem slovní hříčky, takže ano, jako aby měly aspoň dvě konotace. Takže takhle to vylezlo a zároveň principádo jako knížectví, ty lidi, kteří si zakládají ten vlastní prostor, takže trochu to odkazuje na ten film, toto je můj prostor. Zároveň tím odkazuju na předchozí desku, která se jmenovala This is Dance Floor a vlastně byla soundtrackem k divadelnímu představení z prostředí hudebního klubu 70. let.
0: Jasně. Super, chceš zmínit ještě něco?
1: Ne.
0: Ne. Pravil s hrůzou. Tak jo, takže zítra křest alba This is my space od Cyrila Kaplana v kampuse Jibenská. Případně se to album opatřete na streamovacích platformách nebo v fyzické podobě na CDčku, třeba na tom křtu, a my si ještě pustíme zmíněné Mutanty a díky za návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání, mějte se. Ahoj.
2: Miluješ mě? Miluješ mě? Já se tě ptám, tak čekám, že mi odpovíš. Miluješ mě? Dokážeš mi, když se tě takhle rovně a upřímně zeptám?

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
9: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
10: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
12: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauzea orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz a vezmete mě sebou.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Mezi ploty více.

0: ploty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Reklama na Rádio 1.

Tolik Lossara Fontaine, který jsme tady měli na rozhovor nedávno a hráli v Praze a čekají nás Everything is Recorded.

ještě jedna novinka, už jste ji taky v Rádiu 1 zaslechli, ale myslím, že teprve párkrát, protože ještě hodně čerstvá. Abstrap, nový single. You, you, you.

Backstage Return of the Sharp Heads. Ode mě jedna z posledních věcí v téhle směně, nicméně se sem ještě velmi brzo vrátím, protože dneska večer je další Sleep Clubbingu, ve kterém určitě nezazní Neil Hagen.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Červen je posledním měsícem před rekonstrukcí Prágrových kostek a dočasným uzavřením Centra architektury a městského plánování. Stavba povolena. Navštivte výstavy, které jste nestihli, a umělecké intervence a přijďte se rozloučit s areálem Emmaus na closing party 25. června, kde se také dozvíte, co bude dál. Více na praha.camp.
7: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
8: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Pan Floex se svou družinou. Pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
10: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
12: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Festival Ambasád Food and Culture. 9. ročník největšího mezinárodního street foodu u nás. V sobotu 6. června ožije pražský kulaťák chutěmi ze 60 zemí světa. Letos navíc se dvěma pódii plnými živé hudby. Auto nechte doma, z metra Dejvická jste tam hned. Vstup je zdarma. Festival Ambasád. Ochutnejte svět.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem.
5: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
6: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
9: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském frizante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
10: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
11: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
12: hudby,
11: sportu
12: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
11: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
12: Čekají vás workshopy,
11: sportovní aktivity,
12: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
11: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
12: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
11: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
14: Reklama na Radio 1.

To pevně věřím. Moje jméno je Stanislav Zima a budu s vámi jako každý čtvrtek do 18. hodiny. Čeká nás jedna soutěž v rámci kulturního léta, nějaké pozvánky na festivaly, novinky, ověřené pecky, hodně hudby, kulturní servis, to všechno a možná ještě něco k tomu vám alespoň v tuhle chvíli můžu slíbit. Tak ať se vám dobře poslouchá na úvod Art of Noise, Something Always Happens.

Jiné tempo, možná trošku jiná nálada. Tohle to je novinka z dílny britského producenta Nathana Fakea a konkrétně skladba Hypercube, kterou svěřil několika producentům k remixu. Tohle je konkrétně práce jistého Tukana.

O zlom vás v přetuhání. Tahle ta věc od domácího tvůrce, který se ukrývá pod čtyřmi akronymními písmeny HRTL. Jeho skladba s názvem Good Good. No a tohle to je vize solární Ameriky od Hansena. Solar America.

0: Teď jsme poslouchali domácí věc, která se jmenuje Outside od Nikolaje Tretiačenka a GB Clifforda. No ale teď už je před námi soutěž na Rádiu 1.
1: Soutěž Rádia 1.

Máme tu druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto a v tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje už 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí zde například The Zawos Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Victoriana jezera Ogoyo Nenga, Mario Lucio and the Pan African Band z Cap Verde a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meraj Polat. Dále vystoupí i další muzikanti z Mali, Guiney, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního open air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. No a co můžete vyhrát? Dvakrát lístek na Respekt Festival, voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, crossbody tašku od české značky Brasi, pokerové karty a deskovku od Piatnika, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, zápachu odolné ponožky od pod 7 kilo, poukaz na 350 korun od Kava.cz a ergonomickou podložku pod myš od Connected.

0: Z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, jak velmi příjemný a obohacující zážitek každoročně Respekt Festival poskytuje. My teďka posloucháme jednu položku z toho seznamu účinkujících, které letos uvidíme na Respekt Festivalu, konkrétně Bobo and Behaja. Ale teď si pustíme něco ještě trošku jiného. Tohle jsou Zawose Queens z Tanzánie a tohleto duo na Respekt Festivalu vystoupí a představuje duo dcery a vnučky jistého afrického hudebního vizionáře. A my se ptáme, jakého vizionáře? Potřebujeme jeho jméno. Dáme vám vybrat, buď za A se jedná... Za A to může být buď Mariam Mursal, nebo za B Hukwe Zawose, anebo za C Remy Ongala. Poprosíme vás o nejenom říct A, B, C, ale prosíme i o to jméno konkrétní. Telefon sem k nám je 210 323 919 a já teďka zavěšu. No a právě včas, protože vypadá to, že někoho skutečně na drátě máme, tak si vytáhneme a poslechneme si, kdože to je. Haló, Rádio 1, tady Standa.
1: Ahoj, ahoj, tady Michal.
0: Michale, ahoj.
1: Tak já myslím, že to zabije Hukwe Zawoseho.
0: Ano, je to tak. Super, já ti moc gratuluju. Ta výhra je tvoje, doufám, že z ní budeš mít radost a že se třeba na Respekt Festivalu uvidíme.
1: Tak to se určitě uvidíme.
0: Super, super. Tak mi vydrž, prosím tě, na lince a já ti hned sdělím, jak se dostaneš k té výhře.
1: Tak jo, díky.

0: Zawasa Queens, jedni z účinkujících na letošním 29. ročníku Respect Festivalu. Nalákali jsme vás, já pevně věřím, že jo, a že tam nebudeme jenom sami s Michalem Zvíjercem dnešní soutěže v rámci kulturního léta. Fakt to doporučuji, pokud jste ještě neměli tu čest okusit atmosféru Respect Festivalu, tak fakt přijďte, zažijete něco, co jste asi ještě nezažili. 13. a 14. června Respect Festival na ostrově Štvanice.
1: Reklama Rádia 1.
2: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
3: Ale už se nám to blíží,
2: Co se blíží?
3: Aukce se blíží.
2: Jo, akce. Ale jaká akce?
3: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
2: Arthouse Hejtmánek.
3: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
2: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
10: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
9: na akci Letňany nejen dětem.
10: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
9: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
10: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
9: tombolu z dárky
10: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
9: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma.
10: Letňany nejen dětem. 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
11: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
13: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
12: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
16: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
17: Reklama na Rádio 1.

Tohle je nový single od Chrisa Warda, alias projektu Tropics Temporal Sequence. No a teď vás pozvu na jeden festival.

Tak ten festival, na který vás chci teď pozvat, se koná 12. a 13. června a jmenuje se Art Torzo a odehraje se na hradě Krakovec. Jedná se o poslední finální ročník a to, co jsme poslouchali, to je portugalská dvojice Zen Baboon, jejíž skladba Solar Cat na Krakovci toho 12. nebo 13. června, doufejme, snad zazní. No a ještě jedno jméno, které třeba někoho může přilákat, to je britský producent Marshman, v současnosti žijící ovšem v Barceloně, a jeho Mr. Bombastic ve spolupráci s MC Fatezem.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

Tak tahle krásná věc se jmenuje The Field a pochází z nové desky velšanky Art School Girlfriend, která se jmenuje Lean In. No a ještě jedna umělkyně Eva Spell, to je domácí scéna zase pro změnu, a Delusion.

Tak jo, je tady kulturní servis, jeho část, která nám představí nějaké pozvánky do hudebních klubů, do kinosálu, do divadel a ještě něco k tomu si přidáme. Dnes je čtvrtek, 28. května a svátek má Vilém, všenej. Tak a pojďme na to. Co se týče té hudby, tak třeba Kaštan, scéna Unijazzu, zve na koncert kapely nejen dětem, začátek v 18 hodin. Na lodi tajemství v 19.30 vystoupí Plasma Vox a Sekundy. V klubu 007 na Strahově v 19 hodin Guitar Wolf. V klubovně Povaleč ve 20 hodin Uniband. Fuchs 2 zve na Phobia Kid, RNZ a Gapex. Na Novoměstské radnici v 18 hodin začíná slavnostní koncert Základní umělecké školy Lounských. V Groove Baru ve 21.30 MEB. V Rock Café ve 20 hodin To je on, Love and Other Clichés a Christy Hernandez. V Paláce Akropolis v 19.30 vystoupí Bratři Orfové. Bike Jesus uvádí Člověk v tísni Praha, 30 let, Duben v Pešti, DBLV a DJ Turban. Čítárna Unijazz v 19 hodin zve na Band of Hejsek Acoustic a také Domalis and Oralis featuring Tubalis. Jazz doku ve 21 hodin Downbeat Club. Cargo Gallery ve 20 hodin Hello Marcel a DJ Lpti Nikola. A Zachs Pub v Plzni ve 20 hodin si pozval Prago Union a Live Band. Tak, teďka tři pozvánky do kina. V kině Pilotů ve 20 hodin Ďábel nosí Pradu 2 a ve 20.45 pak drama. Edison Film Hub v 16.30 Ďábel nosí Pradu 2 a v 19 hodin Matka. A Kino 35 ve 20 hodin Michael. Pokud ovšem vás zajímají divadla, tak v divadle v Řeznické v 19.30 jednou se tomu zasmějeme, aneb nápady radostného pesimisty. Klubovně Kašpar v 19.30 Plíce, v divadle Minor v 18 hodin Černý partizán, Jatka 78 v 19.30 uvedou Sensis. Divadlo D21 zve v 19.30 na představení Jirásek za 3600 sekund. Ve Švandově divadle v 19 hodin představení 1984. V divadle v Celetné v 19.30 uvidíte studio 8 žen. Ve studiu Majzlovka v 19.30 Smoke and Mirrors. Alfred ve dvoře ve 20 hodin Richie Business as usual. Divadlo pod Palmovkou v 19 hodin Nora, domeček pro panenky. Divadle v Dlouhé v 19 hodin Něha. Divadle Bravo v 19 hodin Národní sbírka zlozvyků. A ve studiu Hrdinů ve 20 hodin Aparát. No ale jinak v prostoru Jiří Švestka galerie v 18 hodin začne Beton a válec. Poslechový večer s Martinem Matouškem. V Rock Café ve 20 hodin Underground Comedy. Nesem vám noviny. Pražský hrad v nejvyšším purkrabství v 17 hodin Umění na hradě. Paměť jako zdroj inspirace. V městské knihovně v Praze v 17 hodin začíná literární pásmo Karel Čapek v podání společnosti Bratří Čapků. A v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze v 17 hodin začne přednáška Nové poznatky k antickým předmětům ze sbírek Vojtěcha Lany mladšího. No a u nás na Rádiu 1 v 18 hodin začne pravidelný pořad Řetězy a lopaty. V 19 hodin CD non-stop dneska Miss Grid Follow the Cyborg.
Ve 20 hodin hitparáda Rádia 1 a ve 22 hodin Sleep Clubin. Moje jméno je Stanislav Zima, budu s vámi do 18. hodiny a už za maličkou chvilku je tady jedna velká klasika, německé duo Maus on Mars, Afro.

0: Jeskyně Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
1: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Pika, pika.
5: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
6: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby byl váš domov příjemně chladný i během horkých dní. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Reklama na Radio 1.

Bones Without You, tohle to Billy Payne's neboli dvojce Sean Savage a Tyson McVie. No a nastupuje teď novinka z dílny jistého Adriana Those, což je Tricky, Because I Don't Know featuring Mitch Sanders.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan African Band z Cap Verde a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadja z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Já jsem vám slíbil, že vás pozvu na pár festivalů, tak tady je další. Tohle by si spíš zasluhovalo možná zdrobně linku. To bude festiválek. Je to příležitost pro vás vypadnout na jeden den z Prahy do krásného prostředí Křivoklátska. Na jeho západním okraji se odehraje 6. června v obci Skřivaň festival Mezi stromy. Zažijete třeba velmi pěkné autorské čtení v podání Petra Borkovce a Marie Iljašenko. Program pro děti, divadlo, přednášky. Letošní takové podtéma je hmyz. No a také koncerty. Slyšeli jsme Kale a také vystoupí dobře utajený kytarový úkaz jménem Meotar Lakatoš.

0: Fish Islands a Jimster. Já do vás dneska hrnu samé pozvánky, ale ta příští nebude festivalová, ale za to je už na zítřek. Zítra máme totiž s rádiem jedna večírek v KD Dobříš. Ve 20 hodin beseda a ta bude stát za to. No a pak už DJ sety, Douglas Airlines, Babylon, Josef Sedloň a Stanzin. Zítra v Dobříši.
1: Wie etwas, das du in der Lobby eines billigen Hotels findest. Die Art von Hotel, welches du an einem Nachmittag unter der Woche. Für ein paar Stunden in einer fremden Stadt. Mit einem Mann besuchst, den du gerade erst kennengelernt hast.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Mezi ploty, víte,

0: ploty. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Telling, Matony a Krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

Hezký podvečer vám přeje Stanislav Zima na Rádiu 1. Do té další poslední hodinky jsme vstoupili vyloženě ambientně. Vyslechli jsme si jednu skladbu ze společného EPčka Holly Kenneth a umělce z Japonska jménem Kazuma Okabayashi. Holly Kenneth je jinak americká ambientní umělkyně. Jinak žena Keitha Kenneth'a. Společně mají i v kapelu Mint Julep a oba vystupují i solově. Keith možná ještě známěji pod svým pseudonymem Helios. Tentokrát ale jeho žena, tedy Holly Kenneth a už zmíněný Kazuma Okabayashi. Skladba s názvem Endless Exploration. Teď už ovšem posloucháme Matadora ambientu Markuse Gentnera. Má venku také nové album. To dostalo název Aeris a z něj skladba Babylon. Markus Gentner.

A do třetice ještě jedna ambientní věc, tentokrát Mark Barrett. V začátcích tenhle ten muzikant ze Sheffieldu tvořil drum and bass, co by Future Loop Foundation. Myslím, že jsme ho viděli v Praze naživo v Roxy snad. A v poslední době se věnuje právě hodně takovému sound designu ambientnímu. Barrett je skutečný světoběžník, pobýval v Berlíně, v Uruguayi, na Ibize a všude tvořil. Tohle to je ukázka z jeho posledního EPčka Land, Mark Barrett.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady. Jo, jsou tady.
3: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silver Crest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
6: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29. 5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
10: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
11: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
17: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
21: Reklama na Radio 1.

Nadále hezký večer. Poslouchali jsme teď krásnou věc od Portico Quartet a také projektu Fran and Flora, jejich společný track s názvem We Welcome Tomorrow. Tak, ale rozjíždí se nám už skladba z nového alba Martina. Vlastním jménem Martin Dijkers. Hudebník z Eindhovenu, ale v současnosti pobývající ve Washingtonu DC tedy. Překvapivě velmi jazzové album vyhodil teď asi před 14 dny. Jmenuje se Music for Existing a tohle je otvírák z toho alba Heavy Sound Martin.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: No, tak to jsme si zrekapitulovali novinky z minulého týdne a omlouvám se, ale tu upoutávku s nově nasazenými skladbami do Velké sedmi k dispozici tento týden nemáme, tak vám to alespoň vyjmenuju takhle slovem. Tento týden byly nasazeny novinky od Katarzie, Pozvima, Něprýděm, dále Julie Getz, Zatopená šachta, Cyril Kaplan, The Time Is Now and Then, Mos Alba, Let Me Roots a nakonec Margo, skladba 07 2020. No a právě tu si teďka zahrajeme.

Tohle byla dvojice Train, kterou tvoří Joe Baker a Wojtek Stanley. Joe Baker je známý co by Forest Drive West, takže modří už asi vědí. Experimentální, hodně synkopované techno. Skladba se nazve Scatter. Tak a tohle to je už AC, neboli James Clements. A jeho starší věc s názvem Enchanted.

0: Francouzský kříženec mezi technem a dubem, to je skladba Shift z dobrých 16 let starého alba, které dostalo název Energy Distortion. Autorem je F. Ano, takhle si opravdu říká ten projekt, za kterým stojí jistý Florent Obetí.
1: CD Nonstop. Za elektronickou indie popovým projektem Miss Grit najdeme už od konce minulé dekády americkou zpěvačku a hudebnici Margaret Zone. Její albový debut Follow the Cyborg vyšel v roce 2023 pro label Mute a vy se ho nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Tak a je čas se rozloučit. Hezký večer vám nadále přeje Stanislav Zima. Za týden se budu těšit zas naslyšenou. No a tohle to je závěrečná skladba, kterou obstará rodák z Phoenixu z Arizony, Michael Plaster, který se říká Soul Whirling Somewhere. Mějte se fajn. Čau.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem.
13: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
14: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
15: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
16: Kaufland.
17: Jsou tady.
16: Jsou tady. Jo, jsou tady.
18: Jsou tady.
16: Řekni to všem.
18: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
16: Jsou ještě tady?
19: Jsou tady.
20: Reklama na Radio 1.

0: Řetězy a lopaty. Kuba a Tom pouští kytarovou muziku. Občas tvrdší, občas měkčí. Hardcore, punk, metal, indie, akustik. Každý druhý čtvrtek od 18 hodin na Rádiu 1. Řetězy a lopaty.
1: Čau, čau, zdravím ze studia. Dneska sám já, Tom. Minulý týden jste mohli slyšet samotného Kubu. Je to teď trošku složitější, hodně práce, je krásně, takže i nějaký ty výlety, prodloužený víkendy a tak dále a tak dále. Takže dnešní díl bude trošku víc o muzice než o mluvení, protože se nemůžu zeptat Kuby, jak se má, ale určitě se má dobře. A začneme rovnou britskou kapelou Hives, která je teďka, myslím si, že úplně na nejvyšším píku. Je to teďka úplně největší, si myslím, taková indie punková kapela z Británie. A my si dáme song Altitude, který je strašná bomba. Líbí se mi, že ta melodická část, ten asi refrén, přijde až za docela dlouho, až ke konci songu. A vlastně se to z takového pochodujícího punku převede do krásný jako krásně až popovýho refrénu. Takže si dáme song Altitude.

Tak, to byly Hi-Vis, song Altitude z desky No Sense, No Feeling. Výborná věc. Teď se přesuneme do Austrálie, kde vlastně před nějakýma 20 dněma, necelým měsícem vyšla prodloužená verze vlastně k 10. výročí desky Waco od kapely Violent Soho. A jsou na ní bonusy, které jsou docela dobrý. Myslím, že to jsou dva tracky, pojmenované jako B-side. Ale my si z téhle desky legendární z roku 2016 dáme stejně song So Sentimental, protože to je prostě tak sentimentální věc, že si ji prostě musíme z té desky pustit k tomu výročí. Je neuvěřitelný, že už je to 10 let. Takže australská kapela Violent Soho a song So Sentimental z desky Waco z roku 2016.

No, co k tomu říct, to je prostě nádhera. Australská kapela Violent Soho, kdo nezná, určitě napravit, protože je to prostě legenda už vlastně, i když jsem ji poznal, když to byla nová kapela, což je šílený. Ale my se přesuneme trošku blíž k punk rocku, takovýmu skate punku, pop punku, který jsem měl hodně rád a poznal jsem tuhle kapelu díky NHL 2004. Je to kapela Autopilot Off, dáme si song Nothing Frequency z jejich EPčka Autopilot Off. Kapela má na svém kontě dvě desky dlouhohrající z roku 2000 a 2004. V roce 2004 vyšla deska Make a Sound, ze který je song Clockwork právě z NHL 2004. A když jsem na to koukal, tak jsem zjistil, že ta kapela se nejspíš proslavila tím, že měla jenom soundtracky k hrám. Jsou tady hry jako NASCAR, Thunder 2004, právě to NHL 2004, Burnout 3, Project Gotham Racing 2, Test Drive, nevím, neznám ani ty hry, ale dost mě překvapilo, že jich je tolik, takže je možný, že úspěch stojí právě za tímhle obsahem v různých hrách jako soundtracku, což bylo hodně populární v to období, protože třeba tohle EPčko z roku 2002, tohle EPčko je z roku 2002 a ta deska je 2004, takže přesně tohle období odpovídá tomu super soundtrackování her a tak dále. Takže si dáme Autopilot Off, parádní punk rock, skvělej zvuk, tohle EPčko má hrozně dobrý zvuk, kapela je z Orange County z New Yorku, tak jedem.

0: Naprostá paráda.
1: Já jsem se rozhodl ještě před pauzou, než přejdem do tvrdších vod, tak ještě zůstat trošku u punk rocku. Dáme si kapelu The Implants. Je to kapela, je to super kapela vlastně, složená z členů kapel jako Strung Out, Face to Face, No Use for a Name, Ten Foot Pole, Pulley, a tato deska, ze který bude song, která se jmenuje From Chaos to Order. Song se jmenuje Through the Window. A tak když vyšla v roce 2013, tak mě teda pohltila. Jo. Je to fakt skvělý jako skatepunk. Je to úplně úžasný, takže zůstaneme v těchto punk rockových vodách a jedeme kapelu The Implants.

Tak. A než se teda přesuneme do tvrďáren, do tvrdších věcí, tak tady mám konečně věc, kterou tady můžu pustit, protože určitě znáte pravidlo řetězů a lopat, že potřebujeme pouštět jenom muziku, kde jsou obsažené kytary. Mám tady interpreta z Německa, který se jmenuje Edwin Rosen. Nemohl jsem ho zatím pustit, protože je to takový synthwave, pop, hodně měkký, hodně synťáky, odkaz na osmdesátky. A teďka vlastně nevím, jestli to byl poslední single, protože ten vydává songů, to je prostě neskutečný, ani nevím vlastně. Tady jsou EPčka, singly, alba, teďka moderní vydávat hodně singly, takže jsem trošku ztracený v jeho diskografii. Každopádně přes milion monthly listeners na Spotify a kluci z německých hardcore kapel Force of Denial, tak myslím, že

dal, je vyšel 20. února a my si ho pustíme, protože je víc indíčkovej než synťákovej a v tom případě to projde v tomhle pořadu, protože tam jsou pěkný brnkačky kytary a tím je to vyřešený a můžu to konečně pustit. Takže odpočinková věc, Edwin Rosen, určitě doporučuju tohodle interpreta, pokud máte rádi nostalgický synth pop, synth wave, tak určitě dejte, je to docela dost velký jméno, i když se to nezdá, přes milion monthly listeners, to už je docela hustý a nevím, kdo v současné době by s přes milion monthly listeners otvíral hardkorový koncert, což mi přijde naprosto geniální. Takže Edwin Rosen, můj velký favorit, konečně song s kytarou, takže jedem. Edwin Rosen v řetězích a lopatách.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3 čtvrtě.

0: litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
2: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
3: hudby,
2: sportu
3: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
2: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
3: Čekají vás workshopy,
2: sportovní aktivity,
3: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
2: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
3: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
2: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
4: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
6: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bystru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
5: Farma Vraňany, vaše zdravé jídlo.
7: To se nedá popsat, to musíte zažít. Festival Tanec Praha přiváží zahraniční hvězdy z 12 zemí nejen Evropy, ale i Afriky, Asie či Latinské Ameriky. Čeští umělci chystají 5 koprodukčních projektů. Hlavní scénou je Ponec, ale také Jatka 78, hudební divadlo Karlín i další prostory v Praze a na 20 místech po České republice. Od 1. do 23. června. Program a vstupenky na www.tanecpraha.cz.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
9: Popmese 2026. Einstürzende Center Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
10: Reklama na Radio 1.
11: Tak jo, to byl Edwin Rosen. Parádní věc, úplně toho interpreta Žeru, miluju, čekám na vinyl, je všude vyprodaný a určitě doporučuji všem, pročil tohodle týpka sledovat. My se teďka trošku vrátíme v čase z toho indíčka, půjdeme do takového toho hardcore punku, osmdesátky, Suicidal Tendency si dáme. Dáme si track Lost Again, což je track z roku 1990, řekl jsem 80, ale je to z desky z roku 90, což si myslím, že nevadí, že jsem řekl, že to jsou 80. A je to z desky Lights, Camera, Revolution, moje hodně z těch nejoblíbenějších od Suicidal. A asi netřeba moc představovat tuhle kapelu, trashovou, hardkorovou. Tenhle song je výborný. Je výborný. Song se jmenuje Lost Again. Je to tuším druhý track na téhle desce. Jdem se do toho teda ponořit.

Tak jo, to byly Suicidal, takzvaně ST. Dáme si teďka Downset. Taky devadesátková kapela víceméně, protože moje nejoblíbenější desky jsou první dvě od Downset, která se jmenuje, první se jmenuje z roku 94 Downset, druhá z roku 96 Do We Speak a Dead Language. To byla vlastně první, co jsem od nich slyšel. Kapelu jsem si rovnou zamiloval. Je to fakt zajímavá kapela, že už vlastně v devadesátkách vznikal teď by se tomu řekl prostě víceméně nu metal, ale byl to jako hardcore s rapem a to mě vlastně v té době hrozně bavilo a i nu metal vlastně jsem měl pak rád a Downset do toho zapadali suprově, hodně sociální texty, bylo to fakt skvělý, vlastně ta kapela mě oslovila. Myslím si, že díky Marcelovi Musilovi, myslím, že jsme měli s mým kamarádem Tomášem CDčka desky Do We Speak a Dead Language, tak jsme to jeli. My si ale dáme song, teďka jsem zapomněl, jak se jmenuje ten song, je to z desky Check Your People, song se jmenuje Which Way. A je úplně skvělý, je to vlastně strašně zajímavý track uprostřed té desky, který trošku vybočuje těm jiným trackům, ale tím se mi vlastně získala. Mám rád trošku té originality v těch dlouhohrajících deskách, když trošku song vybočuje, tak tím mě tenhle zaujal. Takže Which Way z desky Check Your People, kapela Downset. Check Your People je deska z roku 2000. Kapela má teďka, abych nelhal, vydali v roce 2022 desku, což bylo po nějakých 10 letech, nebo třeba 9, se dali zase dohromady. Nejsem si jistý, jak to tam je se zpěvákama, viděl jsem je před Biohazard, Lucerna Music Baru a myslím si, že tam byli nějaký divný jiný členové. Takže nemohl jsem dohledat, jak to tam je. Každopádně teda jedem Check Your People deska a z ní si dáme Which Way, kapela Downset.

0: tried to hit James, and
1: somebody threw something at me. What the fuck was that?
2: And it wasn't us.
3: Wait!
2: You guys, come on, we're rolling.
1: Ready? Let's do it.
4: Tak jo, to byly Downset a teda, abych se ještě opravil, tak Ray Oropeza, což je ten zpěvák, tak nahrál teda všech 6 desek, ale nejezdil nějaký tours a vlastně ani na té poslední nebyl. A bylo to nějaký celý tam pomotaný trošku. Každopádně deska, ze který jsme si pustili track Which Way, tak vyšla na Epitaph Records a poslední album Maintain tak vyšlo v roce 22 na Nuclear Blast. Tak to je jenom takovej dodatek. Teď se přesuneme z LA do San Diego a trošku do New Yorku. A kapela Misery ze svojí úplně brutální debutovým EPčkem The Survive the Vibe z roku 2014. Vlastně ta deska nebo to EPčko je stejně New York hardcore, i když kapela je ze San Diego, ale žánrově spadá do NYHC žánru. Deska vyšla v roce 2014, byl re-release 2016 přes Flatspot Records. Čekám na naskladněný vinilu, protože kazety už sbírám dlouho, vinily ne tak dlouho, takže takovýhle věci já si potřebuju doplnit. Kapela je teda, jak jsem říkal, ze San Diego, je to takový metallic hardcore, v té době crossover trash může být. Obsahuje 5 songů, my si dáme Last Wishes, 5. song z toho EPčka. Je to výborný, určitě doporučuju. Kapela vydala tento rok v březnu EPčko, self-titled, takže Misery, Misery, a EPčko produkoval Taylor Young, který už jsme tady taky zmiňovali, hrával v kapele Nails a v současné době hraje v kapelách God's Hate, Twitching Tongues a je to, jak o sobě tvrdí, aggressive music producer. My si dáme teda ale tu starou věc, z roku 2014, Last Wishes.

Super, super. My si tady dáme poslední věc. Je to kapela Higher Power z Británie. Přesněji z Leedsu. Je to kapela, která začíná hodně takovým zvláštním crossover trashem taky s občas melodickýma vokálama, takovýma zvláštníma až do starších Turnstile. Tu kapelu jsem hodně miloval, nebo mám jí fakt hodně rád. A je to taky odkaz na takový jako, nebo když začínali, tak to byl taky takový ten odkaz na ty tak ten New Yorkský hardcore jako Leeway Marauder. A to mi bylo hodně sympatický. Mají na kontě 3 alba. Soul Structures 2017, výborná věc. 27 Miles Underwater 2020, už melodičtější songy, ale strašná bomba, tu desku jsem si fakt zamiloval. A musím říct, že teďka k poslední desce jsem se dopracovával fakt dlouho. Nějak jsem to celý odkládal, deska se jmenuje There's Love in This World If You Want It, je z roku 2025 a slyšel jsem nějaký singly, bylo to super, ale nic, co by ve mně zda nechalo něco víc. A teďka zpětně jsem si tu desku dal a normálně jsem jako žasnul, jak mě to chytlo. Fakt hustý, nestává se mi to moc často, ale tenhle song je výborný a my si ho dáme si z té desky song Counting the Miles a ten song má boží refrén. Je to fakt super kapela a znova se k ní vracím a dejte si novinku. Vyšla minulý rok, 2025, takže zas tak nový to není, ale furt je to nový. Tak se mějte pěkně, díky za poslech a příště se slyšíme už snad ve dvou řetězy a lopaty.

0: a festival Jam jsou po 30 letech zpátky. Kapely z legendární akce na Džbáně se vrací na jedno pódium. Slad, Našrot a Rány těla znovu naživo. Už 3. června na Cargo Gallery. Vstupenky na Go Out.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu středočeskemuzeum.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
4: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Zdar, tak co včera?
8: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
7: A přes co máš televizi?
8: No normálně, přes anténu.
7: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
8: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
7: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
9: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, mlýnská strouha, plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: CD non-stop.
1: Máme tu 19. hodinu, čtvrtek a je tu s ním také pravidelné CD non-stop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s touhletou korejsko-americkou hudebnicí Miss Grid a bude znít její albový debut Follow the Cyborg, který vyšel v roce 2023 na značce Mute Records. My si tuhletu talentovanou hudebnici na poli takového indie pop elektroniky nabízíme v CD non-stopu věc poprvé a to v souvislosti a také s jejím už druhým studiovým albem Under My Umbrella, které vyšlo teďka před pár měsíci na právě kultovním vydavatelství Mute Records. Miss Grid vlastní jménem Margaret Dewey Zone je, jak jsem řekl, Američanka, která má však, myslím, že napůl jedno rodičů z Koreji. Vyrůstala v Michiganu, kde také dokončila střední školu a pak už studovala hudební technologii na New Yorkské univerzitě, kde vlastně doposava také pobývá. V roce 2019 vydala své debutové EPčko s názvem Talk Talk, které nabídlo už propojení jak indie rockových prvků, tak i elektroniky. Tohleto čtyřskabové EP pak následoval single v dubnu s názvem Running Slow, po kterém se pak Miss Grid navrátila až o dva roky později, a to z kraje roku 2021. Dalším, tentokrát už šestiskabovým EP Impostor, které si také vydala sama na svým bandcampu a opět propojovalo jak prvky z rockové muziky, tak i elektroniky. Ostatně Margaret Zone a Miss Grid zde hrála na klávesi, kytaru, ale měla zde i bubeníka Gregory Tokači na baskytaru Zoltána Sindhu. Následující rok pak 2022 ji už upisuje vyhlasná značka Mute Records a v září tam také vydává svůj pilotní single Like You. Ten pak už v roce 2023 následovaly i další singlovky, jako třeba titulní skladba Follow the Cyborg či Nothing's Wrong. Každopádně v únoru roku 2023 vychází právě tohleto její debutové album Follow the Cyborg, celkově 10 nahrávek, které si produkovala Margaret Zone sama ve svém bytě v New Yorku. Jak sama říká, inspiraci pro tohle album si vzala z filmu třeba Ex Machina nebo Hair a tohleto album představovalo futuristické až nadlidské hledání osvobození za hranicemi jak genderových i žánrových škatulek. K tomuto albu se objevily pak i remixy pod názvem Follow the Cyborg Remixes. To bylo koncem roku 2023 a vy tam najdete celkově 7 remixových prací od projektu jako Jilla Band, Cyber Ferry, Yes Lancaster nebo Funk Train. No a ten týž rok se objevil také remix samotné Miss Grid, tentokrát pro americkou partičku Notion of Language, nebo pro skabu Too Much Enough. V tom následujícím roce 2024 vychází i remix od MMF pro skabu The End, či také Miss Grid remixuje Helen Gania a vyráží na intenzivní turné po Spojených státech, což byl pro ní velký zážitek a Margaret ho popisuje jako je děsivý, zároveň osvobozící. Doma v Queensu se snažila pak zachytit syrovou nespoutanou energii svých živých vystoupení a začala nahrávat instinktivně své nové skladby, kde zapojovala kytary i vokály s minimální editací a samozřejmě to vše pak se odrazilo na této její druhé studiovce s názvem Under My Umbrella, kterou odevřela už singlem právě v loňském roce na podzim Tourist My Mind a pak v dubnu vydává svou druhou studiovou desku Under My Umbrella, která nabídla 9 nahrávek, včetně dalších singlů jako Stranger nebo Mind Disaster a tentokrát odstoupila od těch futuristických vizí a odhaluje svůj vnitřní svět, své pády a vůbec sebereflexy z posledních dvou let. Velmi intimní album, které čerpá z temnější strany tribopu, dreampopu, ale i elektroniky. Každopádně Miss Grid je rozhodně zajímavé jméno na značce Mute Records, teď už na jejím debutu Follow the Cyborg z roku 2023 a já vám přeju příjemný poslech. CD

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan-African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: 21.
1: Ballroom. Belgická žonglérská show dorazila na Jatka 78. Nastupte do kamionu, zapomeňte na fyzikální zákony a nechte se pohltit iluzí, která popírá gravitaci. V tomhle nákladňáku pro 40 lidí totiž pravidla reality píšeme na novo. Pouze 9 představení od 18. do 20. června. Vstupenky na jatka78.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Mezi ploty! Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženija, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Reklama na Radio 1.

0: Čirým žákem. Naše rodinné zlato.
1: No výborně, máme přesně 20 hodin, čtvrtek 28. května roku 2026 a na Rádio 1 začíná další vydání Hitparády. Hezký poslech vám přeji, moje jméno je Jerry a strávíme tady necelé 2 hodiny na vlně Rádia 1 právě v Hitparádě. Doufám, že vše na letní pohodu u vás. Pokud ne, tak ať se to rychle vyřeší a pokud jo, tak ať to nějakou dobu vydrží. Na Rádiu 1 se snažíme vždy vás tak nějak jako podpořit. A oslým můstkem poděkuji za podporu zase vám, protože jste hlasovali do žebříčku Rádia 1. A díky tomu to dneska můžu tady odvysílat. Docela vás hlasoval dost, protože dnes útěchou za hlasování pro 3 z vás bude koncert, nebo lístky na koncert kapely Košín. No a příští týden si budeme losovat lístky na koncert Princess Nokia. Jako vždy začneme novinkami a ty se rozjíždějí právě teď. Tak jsem si tady stlumil klimu, abych vůbec mohl mluvit a uvést vám pařížská dvojčata eBay. Založil si vlastní eBay Records a na něm vydali single Asset. Ten si hrajeme jako první novinku a je to vlastně single z chystaného alba Offering, které vyjde 26. června, pokud se nemýlím. No a tady je první novinka eBay Asset.
2: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Novinka číslo jedna, to byly eBay a skladba Asset, nebo Ase, možná, těžko říci, jak se to čte. A teď je tady pro mě velmi zajímavá formace londýnské trio Mary in the Junkyard, velmi sympatický single New Muscles. Je to už třetí single z jejich chystaného vlastně prvního alba Role Model Hermit, který vyjde 3. července. Původně byl tento track údajně napsán na akordeon. A tady je Mary in the Junkyard, New Muscles.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Dnešní druhá novinka Mary in the Junkyard, skladba New Muscles. No a teď je trošku víc kytár v podobě kapely Westside Cowboy z Manchesteru. Ti také ohlásili debutové album s názvem It Goes On a to vyjde 21. srpna na značce Island Records. První single z této desky se jmenuje Kick Stones, The Boy. Základ tracku tvoří nahrávka od Velvet Underground. To je zajímavý. Tak pojďme na to. Kick Stones, The Boys.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1 a tohle byla jedna z novinek v hitparádě, kapela Westside Cowboy a skladba Kick Stones s podtitulkem The Boys. No a teď si dáme o zase něco akustičtější záležitost. Velmi sympatický projekt z Minneapolis, který si říkají She's Green. Chystají na 10. července EPčko s názvem Swallow Tail. A jinak tento track vznikl v produkci člověka třeba z kapely Dive, který se jmenuje Sonny DePerry. No a dále tvoří frontmanka Sophia Smith. Empty House, tak se jmenuje single, ze kterým jsou tady právě She's Green. Čtvrtá novinka v hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Velmi sympatický track od projektu She's Green, Empty House. To byla čtvrtá novinka Hit parádě. No a na závěr tady máme skvělý track od skotského dua Arab Strap. Těšíme se moc na jejich 9. album, které vyjde v září. A no a aby toho nebylo málo, tak pražský koncert je tuším naplánován na 22. listopadu v Meat Factory. Výborná věc na závěr dnešních novinek. Skladba s názvem You. Tady jsou Arab Strap.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

No tak to bylo milé. Arab Strap, single s názvem UUU, jako předzvěst nové desky a také pražského koncertu. Duo Aidan Moffett a Malcolm Middleton ze Skotska. Na Rádio 1 nyní zní hitparáda, máme za sebou všech pět novinek a my si ještě můžeme drobně říci, co nás čeká. Tak dneska nás čeká samozřejmě ještě zbytek hitparády. Celkem 15 míst žebříčku, jedna nesoutěžní vzpomínková skladba. Tu ještě nějakým způsobem vymyslím. Možná se nechám inspirovat nějakými koncerty, což by bylo dobrý teď zmínit. Rozhodně zásadní akce zítra 29. května na Dobříši Party z DJs Rádia 1 na narozeninové vydání. Line-up je Douglas Arianes, Babe Ellen, Stan Zim a Josef Sedloň. Předtím ve 20 hodin přesně začínáme besedou v Dobříšském kulturáku. Beseda se bude věnovat historii Rádia 1 a máme tam pro vás také připraveny knihy kolegyně Jany Kománkové o historii Rádia 1. Tak, samozřejmě v květnu, v červnu a v červenci, no v květnu už toho se toho moc nestihne, možná zmíním Laibach v paláci Akropolis na 30. května, přijedou představit svoji novou desku. V červnu Triky 7.6. v Meat Factory, 8.6. Princess Nokia a v Lucerne Music Baru 8. června taky Baxter Dury v Roxy, Garbage v Lucerně 9. června, 11. června Košín v areálu 7, dneska si právě losujeme lístky na Košín, a 13. 14. června Respect Festival Open Air na Štvanici, a 17. června David Byrne, pak Mac DeMarco 18. června a samozřejmě Metronom Festival 19. až 21. června a takhle můžu jmenovat na věky. Těch akcí je opravdu hodně.

0: Ještě připomenu, že do Hit Parády můžete hlasovat vždy po skončení pořadu ve 22 hodin, kdy se na webu Rády 1 objeví aktuální pořadí a následně hlasujete až do příštího čtvrtka. Tolik tahleté pauzičce. Pustíme si 15. místo. Tam jedna z novinek z minula, shodou okolností postoupil všech 5 novinek z minulého kola. A na to 15. místo postoupili Multibeat z Holandska se skladbou Please Hold Me. Taková pohodička, ale tak co je léto, že jo?
1: Oznámí 91,9 MHz.
2: Přesně.

Jedna z novinek z minulého kola za námi, na 15. místě, Multibeat a Please Hold Me, featuring Sam Wilder. A na 14. i na 13. místě jsou taktéž novinky z minula. Cutface, francouzská dvojice, a jejich mix UK garáže Dark Wave a skladba Upgrade na místě 14. Posloucháte Radio 1.

Tak jsme si zahopsali s projektem Cutface, jejich skladbou Upgrade. No a zahopsáme si také se skladbou Storm. Producent Generation a švédský performer Jan.

Lean. Část singlu Storm, která se jmenuje Storm 2. Připomínám super video, který jsme tady minulý týden s kolegyní Kománkou adorovali. Like

0: to můžete...
1: Tak můžu říct. Ta koza mě, počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. Nebo jak?
0: No, jako že si stěžuje, jako ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, totiž to Rádio 1.
1: Aha,
0: a tak to bude,
1: jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak to je všechno.

V Hitparádě jste poslouchali 12. místo od belfáckého tria Kneecap spolu s Kate Tempest, Irish Goodbye. No a na 11. je zase novinka, jmenuje se Punching the Flowers a je od Death Cab for Cutie. Ti chystají novou desku I Built You a Tower, teda ne, že chystáme, jo, 5. června, to ještě nebylo, ano. Je to druhý single, takže Punching the Flowers, Death Cab for Cutie, novinka z minulého kola, v žebříčku Hitparády Rádia 1.

Posloucháte Rádio 1. Tohleto byla novinka z minula, Death Cab for Cutie, a pěkná píseň s názvem Punching the Flowers. No a neméně pěkné jsou i Lambrini Girls. Cult of Celebrity, desítka, ostrý.

Tak tohle to byl američtí Lamb Chop a skladba Weekend. Chystá se jejich 17. album s názvem Punching the Clown, a to 21. srpna. No a teď už nejvyšší postupující novinka, australská zpěvačka, soulová vokalistka Ella Thompson a její skladba Promise to Keep. No a pak budou následovat Soulwax. Posloucháte Rádio 1.

Tak tento track s názvem Perfect Are We Not nahráli Solvex ve slavném studiu Abbey Road. Loni vydali velmi hezkou desku, ale ta belgická dvojice. Už kolik? 5 týdnů v hitparádě Rádia 1, aktuálně místo 7. No a budou následovat Fuckers a jejich hitovka s názvem Butterflies na místě 6.

0: srabe. Já chci lomcováka!
1: Promiňte, ale tohle je největší lomcovák ze všech lomcováků, co znám, jakože se Jack Daniels jmenuju.
0: Nevidíš se do pusy, Jacku. Největší lomcovák ze všech lomcováků je Radio 1.

Na Rádiu 1 jsme si hráli před chviličkou a kapelu Fuckers, nebo dvojici Fuckers a jejich skladbu Butterflies z jejich debutové desky, která vyšla na Ninja Tune. Minulý týden 9, teď 6, už 4 týdny v hitparádě. No a 5 týdnů je v žebříčku Kurt Vile a jeho alternativně rocková skladba Chance to Bleed. 29. května mu vychází nové album s názvem Philadelphia's Been Good to Me. Tady je Kurt Vile.

Tolik tedy Kurt Vile, Chance to Bleed. A my už se dostáváme ke čtvrtému místu v dnešní parádě. Krásná věc bude následovat od Boards of Canada. A tahle dvojice vydala po 13 letech novou skladbu, jmenuje se Tape 05. A 29. května vyjde nové album s názvem Inferno. Posloucháte Rádio 1, já jinak připomínám, že hitparádu můžete slyšet vždy ve čtvrtek večer ve 20 hodin, následně v neděli dopoledne v 9 reprízu a hlasovat můžete na stránkách Rádia 1.

0: Takhle krásně zní nová skladba od Boards of Canada. Aktuální čtvrté místo v hitparádě.
1: Over the past few years, to the traditional sounds of an English summer, the drone of lawnmowers, the smack of lawn on willow, has been added a new noise.
0: No a my před sebou máme už medailové pozice, což se nedá říci teda o hokeji letos. Aha. Ale než se na ně vydáme, tak samozřejmě tady mám ještě milou povinnost. Teda takhle, méně milá povinnost je sdělit vám, že z hitparády vypadlo celkem 5 věcí. Grace Ice, Channel Beats, Fink, Lucy Dacus a Asa 808. Nahradilo je 5 novinek z minulého kola. Multibeat, potom Generation Younglin, Cutface, Death Cab for Cutie a Ella Thompson. No a možná, že někteří z vás, kteří jste hodně podporovali novinky, tak se najdou i v následujících jménech, protože teď přečtu jména, která obdrží oprávnění jít na koncert kapely Košín. Ti budou vystupovat 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air. Tady jsou ta jména. Tomáš Budín, Ela Boldyšová a Tomáš Forst. Gratulace, svoje jména naleznete také po skončení pořadu, nebo respektive přesně v 10 hodin na webu Rádia 1 v sekci Hit Paráda. A také vám přijde mail, kde vám kolegyně popíše, jak si můžete svoji výhru vyzvednout. Samo sebou se hodí také říci, že příští týden losujeme výherce a lístků na koncert Princess Nokia. Ta bude vystupovat 8. června v Lucerna Music Baru. Já jsem tady předtím četl koncerty a vzpomněl jsem si u dvou těch jmen na jednu písničku. Pustíme si totiž od Maxima skladbu Carmen Queasy z roku 2000 z desky Hell's Kitchen, kde zpívá Skin z kapely Skunk Anansie. Ta bude vystupovat letos na Colors of Ostrava, například vedle Lord nebo Mobiho. No a Maxim, ten je z Prodigy. Ty budou hrát 23. listopadu, pokud ještě nemáte lupeny, tak Ela koupit lupeny. Prodigy je potřeba minimálně jednou za život vidět. Takže spolupráce Maxima a Skin v skladbě Carmen Queasy z roku 2000 je dnešní vzpomínkovou skladbou v hitparádě Rádia 1.

0: vzpomínká na rok 2000 Maxim Carmen Queasy. Pojďme dál. No vlastně pojďme hned dál.
1: No hele, jako fakt se s tou dobře jako kecá, když teda moc řečnej nejseš, ale já mám jako prvýma jako metodu na lidi, hele, řekni mi, který posloucháš rádio a já ti řeknu, kdo seš, člověče.
2: No, přece Rádio 1 poslouchám.
3: Ale v tom případě to znamená, že seš...
2: No, otesáno se rozumí, ne? Vypil jsem 16 piv, 4 zelený, snědcem pacem chleba, 2 kila tlačenky, 3 cibule a tebe, kámo, tebe taky sežeru.
0: Tak to je fér. Třetí místo dnes Kyoto a Warpaint.

Minulý týden, pokud se dobře pamatuji, vyšla kapela Future Islands, jejich výběrová best of deska. Tohle to je ovšem nový single, který v hitparádě máme už 5 týdnů, nazvem Find Love. A jedničku si drží Massive Attack a Tom Waits, dvě velké legendy, které se po dlouhé relativně době vrátily s společným singlem s názvem Boots on the Ground, to je místo první.

To by bylo skvělý vidět Toma Vejce z Mesivetek živě. První místo, Boots on the Ground, v hitparádě Rádia 1. Tady je dnešní pořad ve zkrácené verzi.

0: Posloucháte Rádio 1.
1: Začneme novinkami. Toto jsou eBay a sklepa Ase. Hráli jsme si také kapelu Mary in the Junkyard s skladbou New Muscles. Jako další novinku jsme tady měli West Side Cowboy a Kickstones the Boys.

kapela She's Green, Empty House, novinka čtvrtá. A nakonec skvělý rap strap You, You, You jako novinka pátá.

Na 15. místě jsou Multibeat Please Hold Me featuring Sam Wilder. Čtrnáctka Cut Face Upgrade. A Generation a Young Lean Storm 2 také postup z novinky na místo 13. A tohle jsou Kneecap a Kay Tempest. Irish Goodbye. 12. A z minulých novinek nám postoupily také Death Cab for Cutie. Punching the Flowers, to je dnešní místo.

Cult of Celebrity, Lambrini Girls. To je místo desítka prostě. Lamb Chop Weekend.

a tenhle výborný sound přinesla Ella Thompson z Austrálie. Novinka postupující na místo 8. Tohle jsou Sovex, Perfect Are We Not, skladba, které sluší těch 7 minut a 20 vteřin. Aktuálně jim to sluší na 7. místě. Tohle jsou Fuckers a skladba Butterflies. 6. Chance to Bleed, vyprávenka Kurta Weila, drží se v hitparádě aktuálně na místě 5. a už je tady 5 týdnů. Boards of Canada, tape 05, 4. místo. Těšíme se na novou desku Inferno.

ze svojí druhé desky žijí v tom dobrém slova smyslu Kyoto. Deska se jmenuje Black Salt, vyšla v dubnu. Skladba Warpaint je na místě třetím.

druhé místo patří tento týden Future Islands a skladbě Find Love. A jedničku obsadili Massive Attack a Tom Waits, před chvilkou jsme si je hráli. Tak si tu písničku ještě chvilku poslechneme ke konci hitparády. Boots on the ground. Mějte se hezky a příští týden se budu těšit na slyšenou. Pokud byste zítra jeli kolem Dobříše, tak ve 20 hodin začíná v Kulturáku masivní program. A to besedou o Rádiu 1 a pak následně DJ z Rádia 1 v pořadí Douglas Arianes, Babe Ellen, Stanzi, Josef Sedlo, když pátek 29. v Dobříši. Mějte se hezky, užívejte si začátku léta.

0: Reklama Rádia 1.
1: Pan Floex se svou družinou. Pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Festival Culture Reggae Vibes je tady a přináší do Hořic 18. až 20. června opět spoustu skvělé hudby a pozitivní energie. Letos vystoupí legendární kapela Cimarrons, jamajská zpěvačka Aitali, Prago Union, Feher Fekete Kerek, Mikim a MC Spee, Dr. Curry a mnoho dalších. Více informací najdeš na webových stránkách a Facebooku Culture Reggae Vibes.
4: Zdar, tak co včera?
5: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
4: A přes co máš televizi?
5: No normálně, přes anténu.
4: Tak to bude tím. Já mám sledování TV, je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
5: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
4: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
6: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
7: Reklama na Radio 1.

0: Ramones jako ukolíbavku z takového moc hezkého předělávkového alba, který se jmenuje Metaphysique de It Parade, nebo tak nějak, francouzského pianisty a zavlýho kotletáře Pascala Kameleida. A ještě víc lásky nám přinesla newyorská čelistka, elektronická písničkářka Elis Das Computer Music a je to drobná připomínka moc hezkýho koncertu v punktu. Její aktuální věci jsou víc protchnutý elektronickýma texturama, ale bohužel jsou ve stopáži, která není úplně slučitelná s naším pořadem, který není pořadem. No a potom nás čeká, nebo teď nás čeká hudební a vizuální umělec Robert Pavlicek, Vídeňák s bavorskými kořeny, takže když se takhle jmenuje, tak není asi divu, že tvoří jako Bobby Wood a my si užijeme jeho samplovaný rockabilly smyčky, na kterých je postavená píseň Vicious a pak švédský
1: partnerský projekt Julius v spolupráci s Nathanem Rockem, což je člověk, který miluje moře a psychedely a pustíme si skladbu Coral Bass Strings.
0: Posíláme do Malmö nebo do Čech, i když je to projekt z Göteborgu.

0: To zněl fakt hezky.
1: Dohrála písnička I Go Back. Do rodné Austrálie se navrátí vší Carly Dalforno z jejího posledního alba. A přichází druhá vzpomínka na nedělní punktum. Berlínské duo Mack a titulní skladba z jejich takového hodně subtilního debutu D-Well. A nutno říct, že teda koncertní provedení bylo ještě jako o kus křehčí, než to zní z alba. No a potom přidáme ještě takový eteričtější kousek a je to záznam vlastně naprosto jedinečního okamžiku, který vzešel z neplánovaného setkání dvou zpěvaček a dvou hudebníků z různých kapel po koncertě jedný z těch kapel v Bristolu, ty ostatní hudebníci byli domácí.
0: Tak, to má improvizovaná sese, vše nahráno na jeden zátah, má to fakt atmosféru. No a potom bristolský projekt Tara Clarkin Trio, další single z očekávaného nového alba Somewhere Good, a vy nám taky můžete psát, co je good pro vás, případně kde to je.

0: zdravíme posluchače, kterýmu děláme soundtrack ke hře. A co dál? Austrálie?
1: Jo, zase na chvilku grafička, ilustrátorka a vlastně spíš příležitostná hudebnice, která spíš dělá nějaký fanziny a obaly na desky svým kapelám svých kamarádů, tak občas vydá nějakou píseň, říká si Taxpayer, a my si pustíme z těch nemnoha dostupných Departy Lifestyle. A pak přidáme i self-cover skladby Arise Therefore.
0: Z covidového projektu Blind Date Party od Billa Kilena a Bonnie Prince Bellio.
1: Ten projekt je hrozně fajn, protože vzali písničky, které mají rádi, a vlastně naslepo je přiřadili některým ze svých souputníků, který taky vydávají na labelu Drag City. Zde tuhle tu skladbu Bonnie Prince Bellio do spáru vylosovali, nebo nevím, jak to přidělovali. Naslepo dostal Six Organs of Admittance a hlavního pěveckého partu se ujal Bill Callahan, takže Bonnie, původně zpívající a skladbu složivší, kňoura a prospěvuje někde vzadu.

0: Sly and Robbie tady jsou častými v úvozovkách hosty a dneska to bude skladba z květnový sbírky Powerhouse Dub, kterou má na svědomí jamajský producent, majitel label Powerhouse, George Fang, který už od 80. let používal jejich rhythmy a je to taková dost kontroverzní osobnost kingstonského veřejného života.
1: No, Jana to popsala dost kulantně. On to byl prostě normálně Garrison Don, což tak se říká těm Donům, který ovládají jednotlivý kingstonský oblasti. On byl zrovna šéfem v oblasti, kterou znáte z některých písní, který se přezdívá Country Jungle. No a kromě teda hudebního producentství i slušně gangsteřil, ale takovým tím způsobem, že se i staral o komunitu, stavil školy, staral se o chudý, no ale byl součástí násilí, ale zase je hezký, že ho taky dokázal zastavit. Jako je taková docela hezká příhoda, kdy se postaral o historický fotbalový příměří, kdy vlastně...
0: Fotbalový příměří je co?
1: No právě. Ty dvě sousední čtvrti Trenchtownu chudinský prostě tak soupeřili, že se stříleli navzájem, než z jedné čtvrti nešlo jít do druhý, aniž by člověk se nemusel bát o život. No a on vlastně napochodoval sám bez ochranky do té nepřátelské čtvrti a s tím Donem té čtvrti se dohodnul, že bude líp, když se mladíci spolu budou hrát fotbal, místo toho, aby se stříleli.
0: Rychlé šípy prostě, čestný boj, ukažte chlapci.
1: A to příměří vlastně spečetil zápas, který se jmenoval Rude Boy versus Rude Boy, kdy se prostě odložili samopaly, převlíkli se do drezů a... Aukali se na hřišti, pak si podali ruce, vyměnili drezy a společně s obyvateli obou čtvrtí prostě to ukončení násilí jako oslavili. Je to jako neuvěřitelný, ale jako opravdu se to stalo a to příměří vydrželo několik let. No a Funk je i docela mystickou postavou, dokonce se o něm říkal, že je nesmrtelný, protože třeba při jednom polučním útoku, kdy na něj jako stříleli ze samopalů, schytal 19 kulek a přežil to. No a
0: žije dodnes, mimochodem.
1: Jo, je váženým občanem. A když se vrátíme zpátky k hudbě, tak vlastně Sly and Robbie ho měl tak jako trochu propachtovaný, protože na jejich rhythmy měl exkluzivitu a vůbec ty umělce ze svojí stáje a vlastně se o ně staral i v tom smyslu, aby se jim nikde nic nestalo.
0: Nic menšího jsem neočekávala.

0: Teď nás čeká experimentální projekt TV Budha, který zní teď jako opravdu, nemůžu necitovat z jedné recenze, jako kdyby Phil Spector produkoval společný album Velvet Underground a Pharoah Sandersa. A myslím, že to fakt sedí. Jsou to dva skvěle vypadající chlapíci, obklopení proměnou skupinou různých muzikantů, kteří se k ním různě přidávají nebo zase odcházejí za svým.
1: A jsou součástí čikagské halogal scény, Youthbeat, což je takový jako neformální společenství mladých DIY kapel, který věří na otevřenou komunitu a dělají věci tak jako postaru, fanziny dělají na stroji a nahrávají analogově na kazety a koncertují v malých klubech, případně rovnou pobytech. No a ještě potom něco. Fulmarovic.
0: Jo, no tak potom samozřejmě se bude hodit
1: samozřejmě
0: trošku obskurní hudby z Německa, teda obskurní v tom nejlepším slova smyslu, duo Fulmars a píseň Autumn Glory.

0: je to pěkný na 33 i na 45 otáček, jak jste poznali?
1: Tak to byla kapela Cindy ze San Francisco Líhně, která se k nám často vrací a byla to titulní skladba jejich novýho alba Another Country, no a protože to album nahráli celý na 45 otáček, tak...
0: Neřekli nám to?
1: Ne, řekli, a my jsme to nějak zapomněli, tak jsme vám vlastně nabídli takovej krásný rychlostní self-cover.
0: My jsme to zahráli z kazety, ale tady v tuhle chvíli není kazetový přehrávač, takže...
1: No z kazety jsme to... Jo, vlastně tahleta písnička tam je na té kazetě. Ale ta kazeta je... plná skvělých písniček, takže my si sem snad budeme muset přinést nějaký deck, aby jsme to prostě mohli pustit.
0: Nebo vyměkneme a někdo si koupíme Walkmana a připojíme to, respektive následovníka nějakého, nějaký přehrávač kazet. Oni jsou a jako dali by se snadno zapojit do rádia. No, každopádně, pokračujeme dál.
1: Jo, pište nám, kdo máte Walkmana.
0: Jo, kdo máte, kdo jste měli Walkmana, kdo sníte o Walkmanu.
1: Měli nebo... Walkmana úplně všichni, ne?
0: Tak, ale když nás poslouchal někdo, komu je třeba 17, tak neměl ještě Walkmana, toho to teprve čeká.
1: Měl Walkmana na MP3, ne?
0: Ale to není Walk. Ach.
1: Já vím, že to není, ale tak se tomu říkalo. Ze začátku, když ještě lidi pamatovali, co je Walkman.
0: Ne. Pište nám každopádně
1: to jsou svých... ty, co chodili s Discmanem, no jo.
0: To až později s mnohem. Já jsem měla Walkmana, dokonce jsem furt přetáčela na začátek, kde jsem měla disky nahranou nějakou oblíbenou písničku. Tuškou jsem to, abych si šetřila baterky. Tak mi tatínek se strojil nabíječku na baterky, která měřila asi 40x30 cm, protože to se strojil z různých vyřazených dílů. Jako Walkmana jsem měla. Pište nám, na čem jste poslouchali vy jako na nějakých přenosných přehrávačích. A my vám k tomu pustíme jako krásnou, ale krásnou věc. Catherine Green Dodge je nejenom hudebnice, ale v tuto chvíli to bude hudebnice. A ona miluje poezii Alena Ginsberga a splodila celý album kolem jedný.
1: No,
0: dobře. Takže má plodit album.
1: No, jo.
0: Ty, co?
1: Nic.
0: Asi, mrmlej si tam a já vám pustím
1: asi
0: písničku.
1: Asi to budu představovat mezi tím.
0: Plodit album založené na Ginsbergovi, asi, no tak. Album, který je založený na Ginsbergově básni Dream Record, kterou pokud fakt chcete slyšet, tak ji dokonce najdete na desce nebo na sběrovacích službách nadšenou přímo Ginsbergem. A ta básení jí tak jako rozhodila, že se rozhodla, že kolem ní vystaví celý nový album. Já si ji vůbec nedivím. A vy uslyšíte skladbu, která se pomenovala podle kousku původní básně. A Visitor Garden.
1: No a tak já taky přinám kousek poezie, ale trošku jinak. Ztracené duše a vlastně vynikající debut britský hudební novinářky Niny Ant. Tónie, což jenom tak mimo záznam, to by mohla být i budoucnost Jany.
0: Já nechci dělat hudbu, kdybych chtěla dělat hudbu, tak jsem začala dělat hudbu před 30 lety.
1: Vlastně napsala biografie hudební třeba jako mimo jiné Junior Thunders či New York Dolls, je to Britka, takže asi vám to o ní leda co zřekne. No a nyní vydává album obklopená elitními muzikanty, je tam Neil X z už dávno zapomenutých Sigi Sputnik, jsou tam vlastně docela zapomenutí lidé, bubeník od Stramra a od Thunderse samotného, členové Waterboys. No a ty hudebníci, to samotný album tak nějak trochu patří do doby, která už skoro není, která nás tak jako míjí. Jakmile jsem to slyšel, tak jsem měl stejný pocit jako z filmu Jima Jarmusche Only Lovers Left Alive. Písničky jsou o outsiderech, co možná zazáří, ztracencích, umělcích na okraji a takových nešťastných, šťastně nešťastných bytostech.
0: A ještě jako spíš o specifických fázích jejich životů.
1: Jo, taková ta chvíle, kdy kreativita mizí, závislost nad vámi přebírá vládu a člověku pak třeba může zbývat jen temže a těžké kameny do kapes. O tom je ta písnička, kterou vám pustíme.
0: Zdravíme kolegu s pořadem Chuť žít a pustíme si Catherine Graydoch a

Teď nás čeká Robbie Robertson a krásná, bolestná píseň o odloučení a o tom, jak se oddělují cesty kdysi blízkých lidí.

0: Dobrý den, Marcan. Pokračujeme dál.
1: Vrací se nám náš oblíbený Morning Music Movement.
0: Což jsou hudebníci, kteří zkoušejí a nahrávají v časných ranních hodinách.
1: Já si myslím, že to je vlastně takový jako výmysl jedný, maximálně dvou nebo tří kapel, který rádi stávají a rádi pijou kafe a jedí kroasány.
0: A nemůžou ráno dospat a stejně jako Franz Josef z toho dělají zásluhu.
1: Takže nás čeká australský trio Blue Communications a jejich takový retrospektivní song Billy. A jelikož to vlastně často po ránu činí u melbourneské říčky Mary Creek, tak se tam ještě chvilku zdržíme s jednomužným projektem Champion Race Horse a píseň A Fire Night, takže ráno croissany a v noci oheň, i když
0: co?
1: Champion Race Horse asi nebude ranní movement.

0: bylo album Baby It Cold Outside, což teda dneska určitě neplatí. A byl to další jednomožný projekt hudebníka producent Lavorn.
1: A je to skutečně úplně jednomožný, jakože sám udělal i klip a obal a tak.
0: No a tak se vypravíme na ples. Ukázka ze skvělý kazetový kompilace Experimentelle Welt Uno berlínského labelu Bylo. Výtvarník a hudebník Nine Rodere, který ho třeba známe, často jsme si ho tady hráli v projektu CD3. No a jeho píseň Zkrat na plese debitantek. A protože Boo Redless vydávají nový album, tak Jan přichází ze sny Martina Kera.
1: A on totiž vzdává hod takový už téměř zapomenutý písničkářce z 50. let Connie Converse. A ta skladba sice vzešla ze snu, který měl poté, co jí usilovně poslouchal dnem a nocí.
0: Zdálo se mu, že hraje u něj v pokoji.
1: Tak, ale jako pro mě to je jednak vlastně opravdovější než realita a jednak mi to přijde jako mnohem lepší, než cokoliv, co udělal kdy s celýma Boo Redless. Jinak zdravíme naše stále posluchače, ať už jsou naruzeni ve Švédsku nebo kdekoliv jinde a hlavně se nám ozývají.
2: Short circuit at the debutant's ball. Why is it that the average genius director, after having finished three or so beautiful films, one promising, one delivering, one sprawling in scope and ambition and slightly overbearing, why is it that after those three in any case rewarding films, the genius director will turn to their teenage obsession again, and will therefore make their fourth film about their mom, dad, uncle, aunt, mentor, teacher, maybe their teenage hobby, another autobiographically tinged one. This time pompous, backed by exceptional funds. Heavy on symbolism, but of course with a challenging yet rewarding soundtrack by a critically acclaimed contemporary composer. What is it now that makes this fourth film so dishearteningly stale? Like a biscuit bought from a shop that had its packaging sliced open in transit. Why is it that themes and issues so effortlessly addressed in the debut, shimmering under an icing of a genuinely excited filmmaker's coming of age role? Why is it that these same themes and issues now seem overwrought, indulgent, and void of all youthful fervor? That radiant vibrancy of a young auteur finding the footing, the odd misstep in a seemingly paradoxical manner of

0: No a teď nás čeká jedna z takových jako nelehkých skladeb Haunted Heroes od Dua Chrisen Cozy, což je píseň z roku 85, která je postavena na reálném monologu traumatizovaného válečného veterána. A pak trošku možná v podobně veselém duchu přijdou švýcarští Grauzone se skladbou Film z roku 81.
1: A my si to je Film 1, ještě byl Film 2 a to je vlastně Film 1.
0: No, ale ta skladba Film je vlastně dvakrát. A na té první desce byla Film 2 a potom na reedicích se na konci objevila Film 1, což je vlastně jako ne tak hypnotická skladba, ale zase se tam štěkají režijní pokyny. Takže je to jedna skladba ve dvou provedeních údajně teda.
1: Když se podle toho pomenová pak jedna berlínská kapela.
0: No vida. No a potom přijde Janina zamilovaná Song to the Siren.
1: Prostě skvělá píseň, jedna z nejskvělejších písní, co znám. Tentokrát cover z Albatril od Tula Jana Pavlova a Pavel Miljakov a zpěvačka už bohužel nežije, což je jako vlastně hrozně hrozný.
0: A pro Miljakova je vlastně tahle deska takovým osobním rozloučením a poctou jeho hudební partnerce. Vlastně to posmrtně vydaný album dokončili velmi nedlouho před zpěvaččinou smrti. Ještě tam cover Spaceman 3, kterýho se asi taky brzy dočkáme.
1: Jistě.

0: krásná píseň, já doufám, že ji tady ještě někdy uslyšíme zase v nějaký další podobě.
1: No a už se pomalu roztáčí debutový album sanfrancisky kapely April Magazine. Původně to šlo na kazetě, letos vinylová reedice a nádherná píseň Riot 38 a pod schválně zanořeným zpěvem uslyšíte i bručení aparátů. A myslím si, že i drahokamy zesilovačů spokojeně pomrkávali. No a s Bay Areou, s tou scénou, zpřízněný liverpoolský duo The Gabbies fungují vlastně skoro v utajení. Samozřejmě ví se, kdo to je, ale jinak nějaký obrázky nebo příběhy z jejich životů a tak to se moc nenajde. Jsou tak plaší, že vlastně ani skoro nevystupují. A paradoxně nevydávají v Anglii, ale právě na zaoceánských kazetových labelech. Takže to budou Gabbies a jeho, jejich první nahrávka Gabbies Dream.

0: No, tak kromě toho, že jste si dneska užili Cindy na dvě rychlosti, tak jste si taky užili krásně vybranou, tichou, atmosférickou píseň, uprostřed které Jana usoudila, že už je konec a pustila tam něco jiného.
1: Jak to takže je takzvané jako vyrovnané skóre chyb, tak já jsem vlastně docela ráda, protože sice mi to bude omlacováno o hlavu následujících 14 dní do dalšího dílu, kdy vznikne nějaká nová chyba, ale já bych mohla kontrolovat, akorát, že já taková nejsem.
0: Takže jak říká Jana, je to kouzlo živého vysílání.
1: Ano.
0: Ano, a přijdou
1: krásně pojmenovaní pro tuto situaci krajní.
0: Loser, tak. Ano. Experimentální čtveřice syrského Korku a svatou trojici kytara, bicí, zpěv, nebo v tomhle případě spíš poměrně hysteriózní zpěváků v projev doplňuje bas, klarinet nebo flétna. A to jako vede spoustu recenzentů k tomu, že dávají tyhle ty kapele nový škatulky. A já teda musím říct, že při vyslovení pojmu art punk si myslím, že musí jako samovolně vyskakovat sichrajské pyramidky v okruhu minimálně 5 metrů od člověka, který to řekne. Já na žádný nemá, takže to nemůžu prověřit, ale prostě říkám art punk do éteru a jestli někomu vyskočí pyramidka nebo sichrajská, dejte mi vědět. A my si pustíme píseň Bad Haircut, kde je vysamplovaný rozhovor s mladičkou Avril Lavigne, která říká, že je víc punk lidem říkat, že nejste punk, než tvrdit, že punk jste, což je vlastně docela fajn ten rozhovor a tohle ty tvrzení. No a po Crying Loser bude i jednoznačné vyjádření hudebního projektu Helen Island v písni I Don't Fuck Losers. A Helen Island je jeden z aliasů francouzského hudebníka Leopolda Collina a ta zpěvačka samozřejmě, když už jsme u těch samplů, tak tam bude taky nasamplovaná. No a potom přijdou skvělý serves, navíc s nádhernou melodikou nakonec, takže to jako dneska jsme tu měli málo dabu, tak to obstarají serves. A z písní, která se k tomu taky hezky hodí, Ask for Forgiveness z letošního alba demo verzí a speciálně.

I don't fuck losers.

0: Máme tady ještě jeden
1: takže posled... zase stažení konce.
0: Tak si doposledněte ty tři zbylé tóny. To je důležité, to tam muselo zasnít. Jsme v rádiu, ale máme tady ještě jeden posluchačský ohlas, kde nám Ondřej píše, nechci vám do toho kecat, ale za měsíc máte díl číslo 100. Chápu, že to je jen číslo, ale nějaká zvláštnost by se hodila třeba prodloužit o nějakou tu hodinku vysílání nebo tak. No jako já tento, jako tuto ideu se snažím tak jako nadhazovat už nějakou dobu, nicméně se setkávám se skrouceným obličejem a jako záporným mručením, takže
1: no, tak
0: já nevím.
1: Kdyby to byla idea, tak možná by bylo dobré o tom mluvit, ale zatím je to jenom zbožné přání,
0: no to
1: které
0: zbožné.
1: Ještě není ani otcem myšlenky, až porodí zbožné přání myšlenku, nebo počkej, jak jsi to tam říkala?
0: Přánstvo a oni porodí, splodí
1: myšlenku.
0: To je normální slovo, to se používá běžně.
1: Pak můžem narovnat obličeje a mluvit o tom.
0: Já mám obličej stále narovnaný, já si myslím, že by se to udělalo jako...
1: Se to udělalo.
0: No, nejdřív musíme si říct, jestli jo nebo ne.
1: Nebudem přetáhovat.
0: A pak můžem přemýšlet, jak. No už si to přetáhl, protože se tady rozpovídal o tom, že jsem stáhla písničku o dvě vteřiny dřív. Stála jsem jim přesně tak, jak je normální v rádiu ty poslední jalové pazvuky stáhnout. Nicméně
1: mám... Nejsou žádné jalové pazvuky, prostě v Sleep Clubingu jsou celé písně.
0: Si domyslíš. Možná to bude speciální tím, že budeme hrát celé písně. Za 14 dnů bude Sleep Clubbing a za 4 týdny bude Sleep Clubbing číslo 100. A myslím si, že možná to uhraju na to, že to bude trochu delší na vaše přání. Asi nic jiného speciálního bych nečekala. Kromě tady
1: vždycky těch... je to speciální.
0: A prostě je to takový výmluvy. Jsou takový ty lidi, co si nedávají dárky a tvrdí, že jako proto, že no nic.
1: Dárky nám dávat můžete.
0: Jo, material girl, jasně.
1: No, takže...
0: Když přijdeš šatek na ramínka, tak dostaneš dárek.
1: Na závěr přijde krásná skladba Lonely Night, spolupráce Mobyho s Markem Laniganem a bude to ta původní verze z roku 2013. Mějte se fajn a příjemný zbytek večera. Lonely Night.

0: Až jenom takové bonusové PS, že jsme slyšet jako Rádio 1 i ve 30 tisících stopách mezi Arizonou, Novým Mexikem a Texasem, a píše posluchač, který to dokládá obrázkem z kokpitu malého letadla, což je krásný. Takže ho zdravíme a za 14 dnů naslyšenou.
1: Sleep clubbing.
2: Sleep clubbing.
0: Každý 14 dní
3: od 10 večer
1: enter the sleep mode.

Tohle tady zní ve dne v noci. To je... Co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý. Rádio je.

I think we have

know no? Run ting so, we just a run ting so. AI is watching you.

soccer.